0: kostní dřeně. V rámci Světového dne těchto dobrovolníků se více než 60 budov, památek a objektů napříč republikou nasvítilo do červené barvy. Mezi nimi i naše sídlo na pražském Smíchově. Smyslem bylo mimo jiné posílit povědomí o tématu transplantace krvetvorných buněk a vyzvat další dobrovolníky k zápisu do databáze. Koordinátorka registru Ilona Landová Impulzu řekla, že jde o bezbolestnou záležitost na pár minut.
1: Přijdete, vyplníte dotazník ohledně vašeho zdravotního stavu, uděláme stěr z bukální sliznice, to znamená štětičkou si sám odeberete DNA a z toho my jsme schopni vyšetřit HLA znaky a tuhle informaci vložíme do mezinárodně propojené databáze a takto nám to stačí. Takhle jednoduchý to je.
0: V případě shody dárce s pacientem se provádějí další detailnější testy. Odběr krvetvorných buněk pro transplantaci probíhá buď z krve nebo z pánevní kosti. Způsob odběru si může vybrat sám dárce. V Českých Budějovicích by mohla stát první rychlobruslařská hala u nás. Byla by součástí komplexu, který má vzniknout ve sportovním areálu Složiště. Na projektu se v úterý podle hejtmana Martina Kuby domluvil Jihočeský kraj a sportovní svazy. V případě, že kraj nebude mít podporu státu, připraví areál bez rychlobruslařské haly. O výstavbě podobného zařízení v Česku se hovoří už několik let. Podle premiéra Andreje Babiše jsou teď ve hře dvě místa, Žďár nad Sázavou a právě České Budějovice. Šéf kabinetu ČTK řekl, že konečné slovo budou mít hlavně rychlobruslaři. Bobři na Plzeňsku ukazují, jak na sucho. Pomáhají zadržovat vodu v krajině. Na Lučním potoce u plzeňské Valchy dokázala jedna rodina v největším suchu vytvořit oázu života.
2: Loni se proslavila bobří rodina, která u dolejšího padrického rybníka v Brdech postavila hráze přesně v místech, kde je plánovali vybudovat lidé a ušetřila státu 30 milionů korun. Teď se bobrům podařilo něco podobného, jen v menším rozsahu. Zrevitalizovali Luční potok u plzeňské Valchy a ten se stal oázou na kraji vysušené Plzně, kde řeky byly na nejnižších stavech. Hráze na potoce tvoří kaskádu a zadržují vodu, což mimo jiné plní místním obyvatelům studny. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
0: Trump se v New Yorku sešel se Zelenským. Americký prezident jednal se svým ukrajinským protějškem o mírovém řešení války s Ruskem. Zelenský po schůzce řekl, že Ukrajina je připravená na jakýkoliv formát energetického příměří. On sám je navíc připravený se sejít ke společnému jednání s Trumpem a ruským prezidentem Putinem. Úterní schůzka proběhla na okraj všeobecné rozpravy 81. zasedání valného shromáždění OSN. Ještě před ní Trump řekl, že tématem jednání budou i střely do systému protivzdušné obrany Patriot, které Ukrajina bránící se ruské invazi žádá. Hokejová extraliga nabídla v úterý dva zápasy. Úřadující mistři z Pardubic podlehli v předehrávce 11. kola Liberci 4-5. Mladá Boleslav pak zvítězila v dohrávce 3. kola na ledě Sparty 5-3 a v tabulce se posunula na 5. místo před Pražany. Ve středu bude převážně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno a na východě území se ojediněle vyskytnou přehánky, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

rychle hraje český jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Český impuls. Zprávy ve tři.
1: Většina Čechů nakupuje potraviny několikrát týdně. Podle aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění to platí pro 65% lidí. Dalších 11% pak nakupuje jídlo každý den. Méně než jednou za týden chodí nakupovat 5% dotázaných. Nejvíce lidé navštěvují hypermarkety a supermarkety. Ženy podle průzkumu častěji nakupují pravidelně v menších a farmářských obchodech. Mladí zákazníci zase častěji využívají online obchody. Město Ostrava chystá další protipovodňová opatření. Ve spolupráci s podnikem Povodí Odry posílí hráze a zábrany podchodů a podjezdů v několika obvodech. Zatím se ve městě podařilo zpevnit a navýšit protipovodňovou hráz na soutoku řek Odry a Opavy.
2: Aktuálně jsou ochranné hráze v Ostravě připravené na to, aby město chránili před stoletou povodní, jenže předloňské povodně byly mnohem ničivější, byly více než 500 leté a právě na tyto extrémní situace je nutné se připravit. Odborníci si je nasimulovali a zjistili, kde jsou slabá místa. K nejproblematičtějším patří zmíněný soutok Odry a Opavy, proto byl prvním místem, které se upravovalo. Další úpravy se chystají v Koblově, na dvou místech v Nové Vsi a v Přívoze u centrální čistírny odpadních vod. Eva Panošová, Rádio Impuls, Ostrava.
1: Zvířatům přilepší nová sbírka v Hodonínské zoo. Peníze půjdou na ochranu naší divoké přírody. Mluvčí zoologické zahrady Ivo Cencinger vysvětluje, že přispět můžou návštěvníci hned při zakoupení vstupenky.
3: Posláním moderních zoologických zahrad je mimo jiné ochrana zvířat ve volné přírodě. Tato sbírka ze vstupného má sloužit hlavně domácím a místním spolkům. Podpora bude přímá a my také můžeme konkrétně vidět, jak příjemci výtěžek využijí.
1: U vstupu do Hodonínské zoo si můžou návštěvníci vybrat vstupenku bez příspěvku nebo s ním. Pokud chtějí podpořit zvířata ve volné přírodě, zaplatí 3 koruny navíc. Budoucnost Grónska je o něco jasnější. Americký prezident Trump, dánská premiérka Frederiksenová a grónský premiér Nielsen v úterý v New Yorku na okraj zasedání valného shromáždění OSN podepsali novou dohodu o ostrově, který je autonomní součástí dánského království. Šéf Bílého domu v projevu označil ujednání za milník pro bezpečnost Spojených států, Arktidy a také Evropy. Dohoda podle agentury Reuters mimo jiné stanovuje, že případné nezávislé Grónsko zůstane součástí NATO a bude plnit podmínky této dohody. České tenistky hlásí velký úspěch. Ve finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové porazili Velkou Británii 2:0 na zápasy a postoupili do

0: V semifinále rozhodující druhý bod získala na tvrdém povrchu v Šenčenu Linda Nosková, která zvítězila nad Katie Bouterovou 6-2 a 7-6. Wimbledonská šampionka tak navázala na výhru Marie Bouskové nad Sony Kartelovou 7-6, 4-6 a 6-4. O postup do finále se svěřenkyně kapitánky Barbory Strýcové utkají v pátek se Španělskem nebo Kazachstánem. Ve středu bude převážně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno a na východě území se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: české písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Tu s děravou patou mám horečku zlatou. Jsem chudý, jsem sláb, nemocen.

Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Radio Impuls se zapojilo do podpory registru dárců kostní dřeně. V rámci Světového dne těchto dobrovolníků se více než 60 budov, památek a objektů napříč republikou nasvítilo do červené barvy. Mezi nimi i naše sídlo na pražském Smíchově. Smyslem bylo mimo jiné posílit povědomí o tématu transplantace krvetvorných buněk a vyzvat další dobrovolníky k zápisu do databáze. Koordinátorka registru Ilona Landová Impulzu řekla, že jde o bezbolestnou záležitost na pár minut.
1: Přijdete, vyplníte dotazník ohledně vašeho zdravotního stavu, uděláme stěr z bukální sliznice, to znamená štětičkou si sám odeberete DNA a z toho my jsme schopni vyšetřit HLA znaky a tuhle informaci vložíme do mezinárodně propojené databáze a tak to nám to stačí. Takhle jednoduchý to je.
0: V případě shody dárce s pacientem se provádějí další detailnější testy. Odběr krvetvorných buněk pro transplantaci probíhá buď z krve nebo z pánevní kosti. Způsob odběru si může vybrat sám dárce. V Českých Budějovicích by mohla stát první rychlobruslařská hala u nás. Byla by součástí komplexu, který má vzniknout ve sportovním areálu Složiště. Na projektu se v úterý podle hejtmana Martina Kuby domluvil Jihočeský kraj a sportovní svazy. V případě, že kraj nebude mít podporu státu, připraví areál bez rychlobruslařské haly. O výstavbě podobného zařízení v Česku se hovoří už několik let. Podle premiéra Andreje Babiše jsou teď ve hře dvě místa, Žďár nad Sázavou a právě České Budějovice. Šéf kabinetu ČTK řekl, že konečné slovo budou mít hlavně rychlobruslaři. Bobři na Plzeňsku ukazují, jak na sucho. Pomáhají zadržovat vodu v krajině. Na Lučním potoce u plzeňské Valchy dokázala jedna rodina v největším suchu vytvořit oázu života.
2: Loni se proslavila bobří rodina, která u dolejšího padrického rybníka v Brdech postavila hráze přesně v místech, kde je plánovali vybudovat lidé a ušetřila státu 30 milionů korun. Teď se bobrům podařilo něco podobného, jen v menším rozsahu. Zrevitalizovali Luční potok u plzeňské Valchy a ten se stal oázou na kraji vysušené Plzně, kdy řeky byly na nejnižších stavech. Hráze na potoce tvoří kaskádu a zadržují vodu, což mimo jiné plní místním obyvatelům studny. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
0: Trump se v New Yorku sešel se Zelenským. Americký prezident jednal se svým ukrajinským protějškem o mírovém řešení války s Ruskem. Zelenský po schůzce řekl, že Ukrajina je připravená na jakýkoliv formát energetického příměří. On sám je navíc připravený se sejít ke společnému jednání s Trumpem a ruským prezidentem Putinem. Úterní schůzka proběhla na okraj všeobecné rozpravy 81. zasedání valného shromáždění OSN. Ještě před ní Trump řekl, že tématem jednání budou i střely do systému protivzdušné obrany Patriot, které Ukrajina bránící se ruské invazi žádá. Hokejová extraliga nabídla v úterý dva zápasy. Úřadující mistři z Pardubic podlehli v předehrávce 11. kola Liberci 4-5. Mladá Boleslav pak zvítězila v dohrávce 3. kola na ledě Sparty 5-3 a v tabulce se posunula na 5. místo před Pražany. Ve středu bude převážně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno a na východě území se ojediněle vyskytnou přehánky, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

Vidíš okna první elektriky? Poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

zkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budí se písní, zvlášť šlilo s harmonikou tahací.

světel v oblacích. Už se to stěží někdo dovnitř?

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem dýmí, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls. Zprávy v 5.
1: Většina Čechů nakupuje potraviny několikrát týdně. Podle aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění to platí pro 65% lidí. Dalších 11% pak nakupuje jídlo každý den. Méně než jednou za týden chodí nakupovat 5% dotázaných. Nejvíce lidé navštěvují hypermarkety a supermarkety. Ženy podle průzkumu častěji nakupují pravidelně v menších a farmářských obchodech. Mladí zákazníci zase častěji využívají online obchody. Město Ostrava chystá další protipovodňová opatření. Ve spolupráci s podnikem Povodí Odry posílí hráze a zábrany podchodů a podjezdů v několika obvodech. Zatím se ve městě podařilo zpevnit a navýšit protipovodňovou hráz na soutoku řek Odry a Opavy.
2: Aktuálně jsou ochranné hráze v Ostravě připravené na to, aby město chránili před stoletou povodní. Jenže předloňské povodně byly mnohem ničivější, byly více než 500leté a právě na tyto extrémní situace je nutné se připravit. Odborníci si je nasimulovali a zjistili, kde jsou slabá místa. K nejproblematičtějším patří zmíněný soutok Odry a Opavy, proto byl prvním místem, které se upravovalo. Další úpravy se chystají v Koblově, na dvou místech v Nové Vsi a v Přívoze u centrální čistírny odpadních vod. Eva Panošová, Rádio Impuls, Ostrava.
1: Zvířatům přilepší nová sbírka v Hodonínské zoo. Peníze půjdou na ochranu naší divoké přírody. Mluvčí zoologické zahrady Ivo Cencinger vysvětluje, že přispět můžou návštěvníci hned při zakoupení vstupenky.
3: Posláním moderních zoologických zahrad je mimo jiné ochrana zvířat ve volné přírodě. Tato sbírka ze vstupného má sloužit hlavně domácím a místním spolkům. Podpora bude přímá a my také můžeme konkrétně vidět, jak příjemci výtěžek využijí.
1: U vstupu do Hodonínské zoo si můžou návštěvníci vybrat vstupenku bez příspěvku nebo s ním. Pokud chtějí podpořit zvířata ve volné přírodě, zaplatí 3 koruny navíc. Budoucnost Grónska je o něco jasnější. Americký prezident Trump, dánská premiérka Frederiksenová a grónský premiér Nielsen v úterý v New Yorku na okraj zasedání valného shromáždění OSN podepsali novou dohodu o ostrově, který je autonomní součástí dánského království. Šéf Bílého domu v projevu označil ujednání za milník pro bezpečnost Spojených států, Arktidy a také Evropy. Dohoda podle agentury Reuters mimo jiné stanovuje, že případné nezávislé Grónsko zůstane součástí NATO a bude plnit podmínky této dohody. České tenistky hlásí velký úspěch. Ve finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové porazili Velkou Británii 2-0 na zápasy a postoupili do semifinále. Rozhodující druhý bod získala na tvrdém povrchu v Šenčenu Linda Nosková, která zvítězila nad Katie Bouterovou 6-2 a 7-6. Wimbledonská šampionka tak navázala na výhru Marie Bouskové nad Sony Kartelovou 7-6, 4-6 a 6-4. O postup do finále se svěřenkyně kapitánky Barbory Strýcové utkají v pátek se Španělskem nebo Kazachstánem. Ve středu bude převážně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno a na východě území se ojediněle vyskytnou přehánky, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vesli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
1: Už to bude 5 let?
0: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
1: To má hodnotu tak 6.
0: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
1: A jo.
2: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.

0: Český impuls. Zprávy v 6.
1: Rádio Impuls se zapojilo do podpory registru dárců kostní dřeně. V rámci Světového dne těchto dobrovolníků se více než 60 budov, památek a objektů napříč republikou nasvítilo do červené barvy. Mezi nimi i naše sídlo na pražském Smíchově. Smyslem bylo mimo jiné posílit povědomí o tématu transplantace krvetvorných buněk a vyzvat další dobrovolníky k zápisu do databáze. Koordinátorka registru Ilona Landová Impulzu řekla, že jde o bezbolestnou záležitost na pár minut.
2: Přijdete, vyplníte dotazník ohledně vašeho zdravotního stavu, uděláme stěr z bukální sliznice, to

0: který podle hejtmana Martina Kuby domluvil Jihočeský kraj a sportovní svazy. V případě, že kraj nebude mít podporu státu, připraví areál bez rychlobruslařské haly. O výstavbě podobného zařízení v Česku se hovoří už několik let. Podle premiéra Andreje Babiše jsou teď ve hře dvě místa, Žďár nad Sázavou a právě České Budějovice. Šéf kabinetu ČTK řekl, že konečné slovo budou mít hlavně rychlobruslaři. Bobři na Plzeňsku ukazují, jak na sucho. Pomáhají zadržovat vodu v krajině. Na Lučním potoce u plzeňské Valchy dokázala jedna rodina v největším suchu vytvořit oázu života.
1: Loni se proslavila bobří rodina, která u dolejšího padrického rybníka v Brdech postavila hráze přesně v místech, kde je plánovali vybudovat lidé a ušetřila státu 30 milionů korun. Teď se bobrům podařilo něco podobného, jen v menším rozsahu. Zrevitalizovali Luční potok u plzeňské Valchy a ten se stal oázou na kraji vysušené Plzně, kde řeky byly na nejnižších stavech. Hráze na potoce tvoří kaskádu a zadržují vodu, což mimo jiné plní místním obyvatelům studny. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
0: Trump se v New Yorku sešel se Zelenským. Americký prezident jednal se svým ukrajinským protějškem o mírovém řešení války s Ruskem. Zelenský po schůzce řekl, že Ukrajina je připravená na jakýkoliv formát energetického příměří. On sám je navíc připravený se sejít ke společnému jednání s Trumpem a ruským prezidentem Putinem. Úterní schůzka proběhla na okraj všeobecné rozpravy 81. zasedání valného shromáždění OSN. Ještě před ní Trump řekl, že tématem jednání budou i střely do systému protivzdušné obrany Patriot, které Ukrajina bránící se ruské invazi žádá. Hokejová extraliga nabídla v úterý dva zápasy. Úřadující mistři z Pardubic podlehli v předehrávce 11. kola Liberci 4-5. Mladá Boleslav pak zvítězila v dohrávce 3. kola na ledě Sparty 5-3 a v tabulce se posunula na 5. místo před Pražany. Ve středu bude převážně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno a na východě území se ojediněle vyskytnou přehánky, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Takové byly zprávy v 6, je tady středa 23. září. Adam Kořica přeje dobré ráno, pohodové vstávání a teď už česká muzika let 60. až 80. Pavel Roth, písnička Krásnější než růže.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji dobré ráno, středa 23. září. Máme po 6. za malou chvíli Laďka Kozderková a její kabaret.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Muzika z roku 1989, ta nás čeká v rámci naší první ranní hudební dvojice, více prozradím po 6:30. Cestovatel Jirka Kolbaba nás zve na fotbal do Španělska, jak tu krotí jižní temperament, uslyšíme o 14:30. Vladimír Menčík nám v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou představí svou rodinu, a to v 16 hodin a 15 minut. Teď už Laďka Kozderková, přeji dobré ráno.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: Od country k rock'n'rollu, tak by se dala charakterizovat tahle písnička s Pavlem Bobkem.
3: Rock'n'roll dal jsem všechny nejlepší své dny.
2: Za tenhle žánrový výlet tak trošku může textař Michal Žantovský. A my vám ve středu odtajníme jeho žánrovou cestu k Pavlu Bobkovi. Buďte u toho, v hudebním kalendáři startujeme o 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český Impuls Rádio pro radost ze života. Přeji dobré ráno, středa 23. září do 6:30. Vladimír Mišík, nahrávka Variace na renesanční téma. V hudebním kalendáři se vydáme k rock'n'rollovým kořenům Pavla Bobka. Zaměříme se na písničku Rock'n'rollu dal jsem všechny nejlepší své dny, a to dnes v 11:30. Ptát se bude kolega Zdeněk Sekanina.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci 10+1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na Dek.cz.
7: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
8: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
9: Počkat, někdo ale chybí.
8: Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Po půl sedmé se můžeme těšit na další muziku let 60. až 80. Uslyšíme hit, jako je písnička La Bamba Josefa Laufra. Také nás nemine duet Hvězda na vrbě v podání Pavla Švába a Bohumíra Stárky. Ze všech nejdřív skupina Karamel a jejich Přízrak 7B. Teď už předávám slovo do naší redakce.
1: Pěkné středeční ráno. 5 000 korun s přítiskem si na pobočkách České národní banky pořídili tisíce lidí. Potravinářská inspekce otevřela v Brně opět bylu, kterou uzavřela kvůli výskytu hlodavců. Ruský soud poslal na 13 dní do vězení Čecha za protest na Rudém náměstí. Boxerka Stella Blažková je na mistrovství Evropy v semifinále a má jistou medaili. Po střetu osobního auta s vlakem je na Olomoucku uzavřená silnice mezi Senicí a náměstí na Hané. A ráno nás můžou překvapit mlhy, přes den se nám ale sluníčko zpoza mraku ukáže. Naměříme 16 až 20 stupňů. To byly krátké zprávy a Michael Ransdorf.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tady je Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji poklidné vstávání do nového dne. Máme popkůl 7. na řadě naše první ranní hudební dvojce a ta nám spojila muziku z roku 1989. Čeká nás Petra Janů nahrávka S Bohem všem láskám dej a pak nás nemine Jirka Korn, skladba Miss Moskva.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. My si ještě určitě do sedmé poslechneme Marii Rotrovou písničku Skořápky ořechů. Máme tady středu 23. září a mě zajímá, do jakého rána jste se probudili. Zdali pak už u vás svítí slunce, případně máte stále zataženo. Kolik ukazují vaše teploměry, to všemi můžete napsat. Číslo k nám je 734-787-981. Zprávy posíláte na náš WhatsApp nebo můžete zaslat klasickou SMSku. Přeji dobré ráno a na řadě je Marie Rotrová.
1: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
2: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
1: Prosíme, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Madeta jehočeské máslo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 do 29. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. A auto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
8: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.

0: Zdorf. Na železničním přejezdu mezi Senicí a Náměstí na Hané se srazilo auto s osobním vlakem. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Provoz vlaků se zastavil. České dráhy zajišťují náhradní autobusovou dopravu. Podle stránek dopravce by se mohl provoz obnovit kolem 8 hodiny. Inspekce povolila provoz brněnské bile napadené škůdci. Právě kvůli hlodavcům pobočku potravinového řetězce ve Stránského ulici v pondělí uzavřela. Našla na místě stopy po jejich působení. Kromě toho odhalila nečistoty na podlaze a poškozený strop. Podle úřadu prodejna ze státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí spolupracovala a přijala nápravná opatření. Tisíce lidí si přišli do České národní banky pro speciální 5000. Fronty odstály v Praze, Brně a Ostravě a taky v Hradci Králové. Někteří už bankovky nabízí sběratelům k prodeji. Cena se podle ČTK zpravidla pohybuje mezi 6 a 7 tisíci korunami. Pro bankovky vydané u příležitosti z tého výročí vzniku Národní banky Československé se dvěma portréty prvního československého prezidenta Masaryka si můžou lidé přijít i dnes. Centrální banka je bude ke směně nabízet do vyčerpání zásob. Celková emise je 200 tisíc kusů. Řidiči sahají hluboko do peněženky. Například ve Zlíně už je nafta zpravidla dražší než 50 korun. Ceny jsou na historickém maximu. Mnozí proto omezují cesty jen na nejnutnější provoz.
1: To, co se zdálo jako moto hororo sci-fi, je teď běžnou součástí reality začínajícího podzimu. Ve Zlíně litr nafty pod 50 korun prakticky nekoupíte na výpadovkách za městem u levnějších čerpacích stanic. Při troše štěstí kolem 49 korun a to buďte happy. Jako z pamětnického filmu zní pravdivé tvrzení o tom, že se letos jezdilo také kolem 32 korun za litr nafty. Jan Čada, Zlínský kraj.
0: A jdeme dál. Ohledně kůrovce jsou z Krkonoše zřejmě z problémů venku. Napadeného dřeva v našich nejvyšších horách výrazně ubylo. Příští rok to ale bude zřejmě horší.
2: Lesníci v Krkonošském národním parku letos vytěží 15 000 kubíků napadeného dřeva. Je to 5x méně než v roce 2023. V příštím roce se situace pravděpodobně zhorší. Letos se vytvořil silný základ kůrovcové populace. Dalším faktorem je aktuální sucho, které snižuje vitalitu stromů a oslabuje jejich přirozenou schopnost se napadení bránit. Tomáš Plecháč, Královéhradecká redakce Mladé fronty dnes.
0: A jdeme na počasí. Na východě se bude hodit deštník, ojediněle tam dorazí přehánky. Teploty se budou pohybovat jinak mezi 16 až 20 pod polojasnou oblohou. To byly zprávy a Michael Ransdorf, poslouchejte nás i dál.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 4 minuty po 7 hodině, zdraví vás Adam Kořica, středa 23. září, máme tady první podzimní den a na ten se zaměříme i v rámci ranního tématu, ostatně budeme se bavit o podzimu jako takovém balíčku, jak to období máte, nemáte rádi, více už za malou chvíli, duet Láska prý, Karel Černoch, Petr Dvorský, pojďme na něj, pohodový poslech.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Těch nabídek, no, řada a žádná z nema nic. Můj Vilém

0: Za 2 minuty, 7:45, posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Středa 23. září, přeji dobré ráno. Za malou chvíli Jitka Zelenková, písnička Mít svůj kout. A mě zajímá, do jakého prvního podzimního dne jste se probudili. Dobré ráno z Kraslic přeje paní Helča, která hlásí 3 stupně v autě 0. Dodává paní Helča, a je to tady, asi už začne podzim. Paní Helčo, podzim je tady, ten dnešní den je startem astronomického podzimu. Děkuji za zprávu. Dobré ráno z Němnice přeje pan Zbyněk, který hlásí jasno 6 stupňů. Dodává pan Zbyněk, že půlíme týden, pozor na to. Moc děkuji za SMSky, ty další sbírám na čísle 734 787 981. Napište mi i vy, do jakého prvního podzimního rána jste se probudili.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Marika Gombitová, skladba Koloseum, takhle bude znít naše první ranní středeční impulzovic Krabička, více prozradí zpěvák Dalibor Janda po 7:30. Také se můžeme těšit na televizní typy kolegy Saši Hemaly, vysílat se budou o 12:30. Středa 23. září, už o tom byla řeč, začíná astronomický podzim a mě zajímá, co milujete na tomto ročním období, jaké jsou vaše oblíbené podzimní aktivity, v čem je podle vás podzim lepší než léto, máte nějakou podzimní tradici, na kterou se každý rok těšíte, co se vám vybaví, když se řekne podzim. 604-111-211, první vaše reakce, komentáře, zhruba za takových 5-6 minut, do té doby muzika, ale 60. až 80. Jitka Zelenková, písnička Mít svůj kout, máme 7:45, přeji dobré ráno.

0: Canada. Dobré ráno, blíží se nám 7:30, středa 23. září. Dnes máme, prosím vás, první podzimní den. Začíná astronomický podzim, chcete-li, rána jsou chladnější, večer se dřív stmívá, listí začíná měnit barvy. A přichází období, které má pro spoustu lidí svoje kouzlo a nás zajímá, jestli patříte mezi ně, co milujete na podzimu, v čem je podle vás podzim lepší než léto, jaké jsou vaše oblíbené podzimní aktivity, máte rádi podzimní procházky, výlety do lesa nebo houby, máte nějakou podzimní tradici, na kterou se každý rok těšíte, deka, dlabání dýní, co se vám vybaví, když se řekne podzim?
1: Na podzimu je nejkrásnější změna barev. Může se zbalit baťoch, dá tam nějaký řízek, jedno pivo, hodně vody a jít do přírody.
2: Dobré ráno, no podzim, konečně podzim, počasí, kdy můžete něco dělat venku, prostě paráda, podzim to je prostě krásný roční období.
0: Je pravdou, že by nás mohl čekat letos opravdu povedený podzim i s příjemným počasím, ty teploty by měly být příští týden okolo 20 lehce přes, tak uvidíme, co milujete na podzimu vy, je to pro vás zázračné roční období, 604-111-211, to je číslo k nám. Kolega Michal Ransdorf už kompletuje zprávy na 7:30, do té doby hity let 60. až 80. Dobré ráno.
3: Hudební kalendář českého impulzu.
4: Od country k rock and rollu, tak by se dala charakterizovat tahle písnička s Pavlem Bobkem.
5: Rock and roll dal jsem všechny nejlepší sny.
4: Za tenhle žánrový výlet tak trošku může textař Michal Žantovský. A my vám ve středu odtajníme jeho žánrovou cestu k Pavlu Bobkovi. Buďte u toho, v hudebním kalendáři startujeme o 11:30.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc, z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
10: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr krystal Karlova koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Stavebniny Dek přináší megaakci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Megaakce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na Dek.cz.
13: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Dvě minuty po půl osmé, tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, středa 23. září. Za malou chvíli duet Zákaz předjíždění, Hana Zagorová, Petr Rezek. Teď už kolega Michal Ransdorf a nejnovější zprávy. Mišáku, vítej ve vysílání rádia Český impuls.
1: Pěkné středeční ráno. Dneska nastává podzimní rovnodennost a začíná astronomický podzim. Poslanci by během dneška měli schvalovat zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. Pro vznik rychlobruslařské haly jsou podle premiéra Babiše ve hře dvě místa, to ve Žďáru nad Sázavou a v Českých Budějovicích. Prezident Pavel dnes odpoledne vystoupí s národním projevem na valném shromáždění OSN. V předehrávkách hokejové extraligy Mladá Boleslav vyhrála na ledě Sparty 5-3 a Liberec zvítězil v Pardubicích 5-4. A na závěr počasí bude celkem slunečno, tu a tam se ale ukážou mraky. Bude 16 až 20 stupňů. Hezký den s naším rádiem vám přeje Michal Ransdorf.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 2:45 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Na řadě je naše středeční ranní impulzovec Krabička. Máme v ní velehit Marky Gombitové, písničku Koloseum, a skladbu nám uvede velký fanoušek paní Gombitové, zpěvák Dalibor Janda. Máme za 7:45.
1: Dalibor Janda uvádí písničky z Impulzovic Krabičky.
2: Dnes vám představím Mariku Gombitovou, ale než něco řeknu o písničce Koloseum, chtěl bych se vyznat z obdivu, který k ní chovám. Mám rád její hlas, mám rád její písně, hlavně způsob, jakým je zpívá. Proto existuje jediné slovo, dokonalost. Koloseum je tak trošku pompézní písnička, ale Marika těm vznešeným slovům zachovala určitý patos, ale zároveň je dovedla ohromně zličtit. A to v tom roce

0: Zdravím vás z našeho rádia, středa 23. září do 8. naše ranní téma a muzika let 60. až 80. pak taky zprávy v celou. Začíná astronomický podzim a tohleto roční období dnes probíráme společně s vámi. Mě zajímá, co milujete na podzimu, v čem je podle vás podzim lepší než léto, co se vám vybaví, když se řekne podzim. Máte nějakou podzimní tradici, na kterou se každý rok těšíte, deka, dlabání dýní, a máte i nějakou třeba oblíbenou podzimní aktivitu? Podzimní procházky, výlety do lesa nebo houby?
1: Dobré ráno, podzim je synonymum pro sychravo, deštivo, virózy a nachlazení, kterému jsem letos ani já neunikla, tak hlavně buďte zdraví.
2: Když se řekne podzim, tak se mi vybaví krásné hřiby v lese, procházky v lese, prostě nádherná krajina, krásně zmalovaná, pěkný den.
0: Podzim má zkrátka svoje kouzlo a trochu musím tvrdit, že i tady u nás doma v Česku je to výjimečné období, můžete vyrazit právě na ty podzimní výlety, které zmiňujete, ať už do lesa, na české zámky, hrady, ty mají taky svoje vždycky zvláštní kouzlo právě během tohoto období. Co vy, co milujete na podzimu, v čem je podle vás podzim lepší než léto, co se vám vybaví, když se řekne podzim, co chystáte na letošní podzim? 6411 211, to je číslo k nám. Těšíme se na vaše další reakce a mou milou povinností je zahrát další muziku let 60. až 80. Pojďme na to, dobré ráno.
3: Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
5: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
6: Je, schořela mi kulma.
7: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
10: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
11: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16. 9.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: A Michael Ransdorf vám u nich přeje hezké ráno. 240 dětí na východním okraji Prahy trápí křeče a zvracení. V újezdě nad lesy si desítky rodičů stěžují na vážné zažívací potíže svých ratolestí, které spojují s obědem v tamní školní jídelně. Škola tak vyhlásila na dnešek a zítřek ředitelské volno. Do budovy dochází přes 1100 dětí. Nemocných je celkem 250. Problémy se zažíváním má totiž i 10 zaměstnanců školy. Na tísňovou linku volalo z újezda přes 20 lidí. Situaci řeší i hygiena, která ale nechce do hodnocení laboratorních testů předjímat zdroj nákazy. Řada rodičů si stěžuje na špagety, které děti obědvaly předevčírem. Ředitel školy ale situaci prověřil a s klidným svědomím prohlašuje, že kuchařky dodržely všechny technologické postupy. Situaci zkomplikovaly i místní zavřené ordinace pediatrů. V úterý totiž byly bez proudu. Energetici přepojovali elektrickou síť

0: Čerga, úřad o incidentu ví. S ohledem na citlivost případu nebude víc událost komentovat. Víc než 60 budov a objektů napříč Českem včera svítilo červeně. Symbolicky tím připomněli význam registru dárců krvetvorných buněk. Ten umožňuje najít člověka, který podstoupením jejich odběru může zachránit život pacientovi s leukémií. Letos se poprvé symbolicky na červeno nasvítila třeba i budova našeho rádia nebo Pražský hrad. Osobně se na to byla podívat i vedoucí registru Marie Kuříková. Podvídal si s ní náš reportér Tomáš Kabát.
1: Co to s vámi dělá, když vidíte Pražský hrad v červených barvách?
2: Jsem rozechvělá, si toho vážím.
1: Kolik dobrovolníků podle vás ještě ten registr potřebuje?
2: Ono je to složitější, protože v České republice je registrováno více než 2% dospělé populace, což je skvělé, ale zároveň jsou pořád pacienti, pro které dárce najít nemůžeme, takže kdo by se mohl registrovat, ať to prosím udělá.
1: Jak se daří šířit to povědomí o registru?
2: Je vidět, že to úsilí se vyplácí a od loňského roku se i významně zvýšilo počet lidí v registru, takže za to jsme taky moc rádi.
1: Vedoucí registru dárců krvetvorných buněk Marie Kuříková. Díky za rozhovor, nashledanou.
2: Já také děkuji.
1: Z prvního nádvoří Pražského hradu se loučí i Tomáš Kabát.
0: A na závěr jdeme na počasí. Ráno nás můžou překvapit mlhy, přes den se nám ale sluníčko zpoza mraku ukáže. Naměříme 16 až 20 stupňů. To byly zprávy a Michael Ransdorf.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 3 minuty po 8 hodině. Adam Kořica přeje dobré ráno. Středa 23. září, svátek slaví Berty. Přeji hodně štěstí a snad vám štěstí přinese i tato písnička. Štěstí je krásná věc. Richard Miller.
5: Například východ slunce a vítr ve větví. Písem tichou

České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český input.

0: Čtvrt na devět, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Laďka Kozderková, písnička Pigále. Hezké ráno nám přeje paní Dáša z Mítiše pod Řípem, která hlásí 7 stupňů a slunce. Hezké ráno i vám, paní Dášo. A připomínám, že další zprávy ohledně počasí sbírám, buď to na našem WhatsAppu, anebo na naší SMS bráně. Číslo je stejné 734-787-981.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Středa 23. září, máme tady první podzimní den a tu atmosféru toho podzimu si vykreslíme i v naší další ranní hudební dvojici. Nabídnu totiž podzimní písničky, ne podzemní, podzimní, prosím vás. A která muzika zazní, kdo nám bude zpívat, prozradím po půl deváté. Na Facebooku Rádia Český impuls zjišťujeme, kdy naposledy jste tančili rock'n'roll. V hudebním kalendáři dnes nalistujeme hit Pavla Bobka Rock'n'rollu dal jsem všechny nejlepší své dny. Jak tento hit vznikal, uslyšíme o půl dvanácté. Ptát se bude kolega Zdeněk Sekanina. Náš Facebook najdete na adrese www.facebook.com/Český impuls. Středeční večer tady na rádiu Český impuls bude ve znamení country, folku a trampské muziky. Tyto hudební žánry nabídneme po 19. hodině. 2 minuty po čtvrt na devět, středa 23. září a teď už Laďka Kozderková, písnička Pigále. Přeji dobré ráno, doufám, že se máte fajn.

0: Dobré ráno, středa 23. září, blíží se 8:30, kolega Michal Ransdorf už připravuje zprávy, uslyšíme za pár minut do té doby muzika let 60. až 80. a také naše dnešní podzimní ranní téma. Začíná astronomický podzim, rána jsou chladnější, večer se dřív stmívá, listí začíná měnit barvy a přichází období, které má pro spoustu lidí svoje kouzlo. Patříte mezi ně?
1: Já mám na jeseni najradšej to, že je pekná príroda, to, že sa v jeseni nakládá kyslá kapusta, chodí sa na huby do lesa a rúbe drevo do krbu.
2: Když se řekne podzim, tak by mělo být všude barevno.
0: Ano a snad i bude. Co milujete na podzimu vy? V čem je podle vás podzim lepší než léto? Jaké jsou vaše oblíbené podzimní aktivity? Máte rádi procházky, výlety do lesa, houby? Máte nějakou podzimní tradici, na kterou se každý rok těšíte? Deka, dlabání dýní? A co se vám vybaví, když se řekne podzim? 6411 211, určitě nám zavolejte i vy. A teď už muzika let 60. až 80.
3: Hudební kalendář Českého impulzu.
4: Od country k rock'n'rollu, tak by se dala charakterizovat tahle písnička s Pavlem Bobkem.
5: Rock'n'roll dal jsem všechny nejlepší sny.
4: Za tenhle žánrový výlet tak trošku může textař Michal Žantovský. A my vám ve středu odtajníme jeho žánrovou cestu k Pavlu Bobkovi. Buďte u toho v hudebním kalendáři, startujeme o 11:30.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Plusu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní banány kilo za 19,90 a Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr za 8,90 do 29. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na dek.cz.
4: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo, a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Desátý český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
11: Počkat, někdo ale chybí.
10: Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: 7 minut po půl deváté posloucháte Český Impuls Rádio pro radost ze života. Zpočátku nás zdraví pan Václav, který hlásí 12 stupňů, dodává, že slunce vykukuje. Dobré ráno, začíná dnes hlásí pan Jiří, který hlásí 7 stupňů, jasnou oblohu. A také se nám ozvala z Neratovic milá paní Eva, která hlásí 11 stupňů a přeje všem klidný den. Moc děkuju za vaše zprávy a my budeme pokračovat za malou chvíli v muzice 60. až 80. Petra Janu, písnička Ještě se mi směj, teď už ale kolega Michal Ransdorf a nejnovější zprávy. Mišáku, je to tvoje dobré ráno.
1: Hezké středeční ráno. Po střetu osobního auta s vlakem je na Olomoucku uzavřená silnice mezi Sednicí a Náměští na Hané. Potravinářská inspekce otevřela v Brně opět bilu, kterou v pondělí uzavřela kvůli výskytu hlodavců. České velvyslanectví v Moskvě poskytuje zadrženému českému občanovi konzulární pomoc. Na platy v regionálním školství půjde podle předsedy školských odborů do Příka příští rok o 11 miliard 700 milionů korun navíc. Boxerka Stella Blažková je na mistrovství Evropy v semifinále a má jistou medaily. A na východě se bude hodit deštník, ojediněle tam dorazí přehánky. Teploty se budou pohybovat mezi 16 až 20. To byly krátké zprávy a Michael Ransdorf.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: 4 minuty po 8:45 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Na řadě je naše další hudební dvojce a ta nabídne podzimní písničky. Dnes máme první podzimní den. Astronomický podzim přišel ve 2 hodiny ráno a 5 minut. Z muziky let 60. až 80. nás čeká Ivan Mládek, skladba Nejkrásnější období je podzim, a pak nás také nemine píseň, co mě učil listopad v podání Vabyho Daňka za 10 minut 9.
1: Hudební dvojice
2: a NEP. Dva jsou víc než jeden.

0: Zdravím vás z našeho rádia, středa 23. září, blíží se 9. hodina, do zpráv celou ještě určitě ranní téma a pak taky muzika let 60. až 80. Ivan Mládek zpívá o tom, že nejkrásnější období je podzim a zdali pak to máte stejně i vy, zjišťujeme dnes ráno, co milujete na podzimu, v čem je podle vás podzim lepší než léto, jaké jsou vaše oblíbené podzimní aktivity, máte rádi podzimní procházky, výlety do lesa nebo houby, máte nějakou podzimní tradici, na kterou se každý rok těšíte, deka, dlabání, dýní. Co se vám vybaví, když se řekne podzim? Dnes totiž začíná astronomický podzim, máme tady první podzimní den.
1: Když se řekne podzim, tak se mi krásně představí bláto, pouštění draků a Hubertovy jízdy. Ale ne pouštění draků tak, jak si myslíte, jelikož se po létě krásně ochladilo, tak to znamená, že naši koníci, místo toho, aby byli hodňoučcí, nám začnou lítat vzduchem.
2: Podzim úplně moc nemusím, až na to houbaření, ale má to zas tu výhodu v tom, že se nosí další věci, kalhoty a podobně. Takže si nemusím tak často holit nohy.
0: Chápu. Je důležité si jako na všem najít něco pozitivního. Opět děkujeme za vaše telefonáty, za vaše komentáře. Společně jsme probrali podzim, který startuje dnešním dnem do 9. do zpráv s kolegou Michalem Ransdorfem. Hity let 60. až 80.
3: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Posledy si objal úplně cizího člověka. Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
8: Schořela mi kulma.
9: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
10: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialist.
11: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 9.
1: A hezké dopoledne vám přeje Michael Ransdorf. Čas na levnější fixaci cen energií vypršel. E.ON a Pražská plynárenská zdražují fixaci.

0: platí přibližně 110 korun navíc. Energetici zdražují především kvůli růstu cen na velkoobchodním trhu. Ty se šplhají nahoru kvůli krizi na Blízkém východě. V posledních měsících tak zdražovala i firma Innogy, MND nebo Pražská energetika. Ceny plynu a elektřiny na evropských trzích přitom vyrostly od března o desítky procent. Dnes začíná astronomický podzim. Slunce vstoupilo do znamení Vah a nastala podzimní rovnodennost. To je okamžik, kdy se střed slunce nachází právě nad zemským rovníkem, takže rovnoměrně osvětluje obě polokoule. Den a noc mají díky tomu téměř stejnou délku. V den podzimní rovnodennosti vychází slunce přesně na východě a zapadá přesně na západě. Meteorologové očekávají, že po ochlazení ze začátku týdne se na víkend oteplí. Sobota a neděle může přinést počasí babího léta s polojasným až jasným nebem a teplotami přes den nad 20 stupni Celsia. Hrozivý scénář pro motoristy na Slovensku se naplnil. Nafta se u našich sousedů přehoupla přes 2 eura za litr, čili 50 korun. Zatímco česká vláda od října znovu začne cenu paliv regulovat, slovenská žádná taková opatření nechystá. Spoléhá se na dohodu s rafinérií Slovnaft.
1: Cenami palív sa koalícia intenzívne zaoberá, ale slovenská vláda doteraz nepredložila žiadne konkrétne opatrenia. Nafta prekročila psychologickú hranicu, za ktorou sa prirodzene mení správanie ľudí, ktorí teraz obmedzia svoje nákupy. Navyše analytici nemajú dobré správy. Tvrdia, že ceny môžu naďalej rásť. Slovenská vláda po vzore Česka zvažuje zavedenie dočasnej mimoriadnej dane pre rafinérsky sektor i zníženie spotrebnej dane z nafty. Josef Bálko, Slovensko.
0: A na závěr zpráv jdeme na počasí, dnes bude celkem slunečno, tu a tam se ale ukážou mraky, bude 16 až 20 stupňů Celsia. Hezký den s naším rádiem vám přeje Michael Ransdorf.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 4 minuty po 9. hodině, Adam Kořica přeje hezké středeční dopoledne 23. září a teď už Standa Procházka, písnička Celá škola už to ví.

0: Čtvrt na deset posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Zdenka Lorencová, Jan Přeučil, písnička Proč žiješ rád? Tento duet bude následovat. Já už koukám na náš Facebook, který najdete na adrese www.facebook.com/Český impuls a my zjišťujeme, kdy naposledy jste tančili rock'n'roll. A tato otázka má svůj důvod, protože v hudebním kalendáři dnes nalistujeme hit Pavla Bobka Rock'n'rollu dal jsem všechny nejlepší své dny. Jak vznikla tato píseň, uslyšíme o 11:30 na rádiu Český impuls. Ptát se bude kolega Zdeněk Sekanina. Paní Alča Machálová píše, že to už je dávno, kdy tančila rock'n'roll. Paní Petra Líbalová píše nikdy, tak možná paní Petra by mohla zvážit nějakou páteční tancovačku a napravit to. To samé píše i paní Hana Švubová nikdy. Paní Dráhrášná píše, nikdy jsem ho netančila. Paní Renata Richterová píše na čarodějnice. Tak co vy, kdy jste naposledy tančili rock'n'roll? www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. A připomínám, že o 11:30 premiérový díl našeho hudebního kalendáře hit Pavla Bobka rock'n'rollu dal jsem všechny nejlepší své dny. Máme minutu po 9:45, za malou chvíli duet Proč žiješ rád?
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: Od country k rock'n'rollu, tak by se dala charakterizovat tahle písnička s Pavlem Bobkem.
3: Rock'n'rollu dal jsem všechny nejlepší své dny.
2: Za tenhle žánrový výlet tak trošku může textař Michal Žantovský. A my vám ve středu odtajníme jeho žánrovou cestu k Pavlu Bobkovi. Buďte u toho v hudebním kalendáři, startujeme o 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Pomozte dobrovolným hasičům získat nové vybavení a prostředky na jejich činnost. Dejte svůj hlas jejich nejlepším akcím a zásahům za poslední rok. Hlasovací formulář najdete na www.adhr.cz. Zdraví vás Ondřej Vetchý, patron ankety Dobrovolní hasiče roku.
5: Hlavním partnerem je ČES.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Schořela mi kulma.
9: To vyřeším. Mám přece Richlard. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
10: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
12: Vážně? A co umí?
11: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
12: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
13: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exkluziv za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.

Protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: 10:30, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké středeční dopoledne, 23. září. Ze Sázavy nás zdraví paní Maruška, která hlásí slunce a 7 stupňů. Pozdravujeme na zpátek a k tomu přibalujeme další muziku 60. až 80. Skupina Olympic, Petr Janda zaspívá písničku 8. den, také Eva Pilarová, Marie Rotrová ze Šony dřív, Pavel Bobek, nahrávka Láska ze školních let, minuta po 9:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sen se zdá.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Zdravím vás z rádia Český Empol, se přeji hezké dopoledne, středa 23. září, do zpráv do 10. hodiny, za malou chvíli Lenka Filipová, písnička Za všechno může čas. Astronomický podzim začal dnes ve 2 hodiny ráno a 5 minut a právě o tomto ročním období bylo dnešní ranní téma. Rána jsou chladnější, večer se dřív stmívá, listí začíná měnit barvy a přichází tedy čas, který má pro spoustu lidí svoje kouzlo. No a nás zajímalo, jestli patříte do této skupinky. Co milujete na podzimu, v čem je podle vás podzim lepší než léto, co se vám vybaví, když se řekne podzim, máte nějakou podzimní tradici, na kterou se každý rok těšíte, deka, dlabání dýní a jaké jsou vaše oblíbené podzimní aktivity, máte rádi podzimní procházky, výlety do lesa nebo houby?
1: Co se mi vybaví při podzimu, spousta práce, jelikož jsem zemědělec, senáže, siláže, setí, orba, příprava, zlaté léto.
2: Takže když se řekne podzim, tak pro mě to jsou plískanice, brzotma, různé nemoce, no ale nejsem jenom negativní, tak když na podzim je babí léto, tak to je krásný.
3: Hurá, podzim, konečně začínám žít. Celé léto jsem protrpěl. Pro takového člověka jako já, kterýho je 5 stupňů do minus 20, nejideálnější teplota, bylo léto normálně smrtící.
4: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
6: Pokud svou dovolenou záměrně plánujete na méně rušné období, věřte, že s naší nabídkou last minute si léto krásně prodloužíte. Není nad to se ještě prohřát na sluníčku a zaplavat si v příjemně teplém moři, když doma už se o slovo hlásí podzim. Jestli stále hledáte inspiraci, jen napovídáte. Vím, že letních destinací postupně ubývá a proto s nákupem neotálejte. A kam se vydat? Bulharsko, Albánie, Itálie nebo Španělsko ještě nabízejí volná místa na zářijové odlety. Ani ostatní destinace ale nebudou čekat dlouho, takže neváhejte. V záložce Last Minute Léto najdete návod, jak se léto ještě o pár dní prodloužit. A navíc za skvělou cenu. Odletět můžete klidně už zítra z Prahy, Brna, Ostravy nebo Pardubic.
5: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
8: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě ale náramně táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyše z ložnice, před síní stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný, v ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

0: Český impuls. Zprávy v 10.
1: A u nich vás vítá Michael Ransdorf. Pěkné dopoledne. Tragická nehoda zastavila provoz z Brna do Svitav. Poblíž Krhova na Boskovicku se srazilo osobní auto s dodávkou. Přetížená silnice 43 přinesla další oběť. Zemřel řidič osobáku, pro kterého dokonce letěl zdravotnický vrtulník. Bohužel ale musel odletět prázdný. Druhého muže hasiči vyprostili a záchranáři ho převezli do nemocnice v Boskovicích. Policisté uzavřeli 43 ve směru od Brna za Černou horou a od Svitav musí řidiči mimořádně odbočovat na Lisice. Naše dopravní centrála ale upozorňuje na to, že je situace na místě navíc komplikovaná kvůli opravám na silnici z Krhova na Lisice, kudy by běžně šlo místo nehody oběd. Současná objížďka je ale hodně dlouhá a v Lisicích se navíc kvůli výstavbě chodníku jezdí kyvadlově jedním pruhem. Plynulý průjezd pro osobáky naše centrála hlásí od Svitav přes odbočku na kruhovém objezdu na Boskovice směrem na Rájec Jestřebí. Ve směru od Brna musí řidiči sjet ze 43 už v Černé hoře. A z jihu Moravy jdeme na jih Čech. V Českých Budějovicích by mohla vzniknout první rychlobruslařská hala. Byla by první sportovní komplex ve sportovním areálu s ložiště, který tam má vzniknout. Na projektu se podle hejtmana Kuby domluvili Jihočeský kraj a sportovní svazy. O výstavbě rychlobruslařské haly v Česku se hovoří několik let. Podle premiéra Andreje Babiše jsou teď ve hře dvě místa, a to Žďár nad Sázavou a České Budějovice. Konečné slovo budou mít podle něj hlavně rychlobruslaři. Iránský ministr zahraničí sdělil podmínky pro Hormuzský průliv. Při setkání se zvláštním americkým zmocněncem Witkoffem oznámil, že pro umožnění volné plavby klíčovou námořní tepnou je nutné okamžité zrušení americké blokády iránských přístavů, okamžité uvolnění zmrazených aktiv a ukončení války na všech frontách odporu. Připomínám, že oblastí před válkou procházela asi pětina globálních dodávek ropy. Ohledně kůrovce jsou Krkonoše zřejmě z problému venku. Napadeného dřeva v našich nejvyšších horách výrazně ubylo. Příští rok ale zřejmě bude hůř.
2: Lesníci v Krkonošském národním parku letos vytěží 15 000 kubíků napadeného dřeva. Je to 5x méně než v roce 2023. V příštím roce se situace pravděpodobně zhorší. Letos se vytvořil silný základ kůrovcové

0: Tři minuty po 10. hodině, Adam Kořica je stále s vámi, přeji poklidné a ničím nerušené středeční dopoledne 23. září a teď už Karel Zich a jeho Alenka v říši divů.
1: Telegram s adresou svět.

0: Posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Doufám, že máte fajn středeční dopoledne. Do půl jedenácté ještě určitě Petr Spálený, písnička To vadí. I kde všude se u nás těžilo stříbro, objevili jsme méně známé naleziště na jihu Čech. Představíme vám ho v pořadu Máme Česko rádi, a to o půl jedenácté.
1: Hudební kalendář Českého Impulsu.
2: Od country k rock'n'rollu, tak by se dala charakterizovat tahle písnička s Pavlem Bobkem.
3: Rock'n'roll dal jsem všechny nejlepší sveny.
2: Za tenhle žánrový výlet tak trošku může textař Michal Žantovský. A my vám ve středu odtajníme jeho žánrovou cestu k Pavlu Bobkovi. Buďte u toho v hudebním kalendáři, startujeme o půl dvanácté.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Je, schořela mi kulma.
7: To vyřeším, mám přece Richlard. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
12: Počkat, někdo ale chybí.
11: Vy!
12: 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Středa 23. září v naší dopolední hudební dvojici budou zpívat Jany, více prozradím po půl jedenácté. Teď už se vydáváme na Českobudějovicko, konkrétně do Rudolfova. Startuje pořad Máme Česko rádi.
1: Máme Česko rádi.
2: Rudolfov těsně přiléhá k Českým Budějovicím. Je to místo, které je neodmyslitelně spojené s těžbou stříbra. Patřil k nejvýznamnějším nalezištím vedle Kutné hory a Jáchymova. Víc poví náš stálý spolupracovník Miroslav Tausik z Klubu českých turistů. A toho už vítám na lince. Dobrý den.
3: Dobrý den. Tak já začnu od Adama. První písemný záznam o těžbě stříbra ve zdejší lokalitě pochází z roku 1385. Ve velkém se tu ale stříbro začalo těžit až zhruba o 200 let později. To doprovázel rozmach osady, kterou v roce 1585 Rudolf II. Povýšil na svobodné horní město s mnoha privilegii.
2: A jak velký Rudolfov tehdy byl, ať máme nějakou konkrétní představu?
3: Stálo tu přes 250 domů a to z Rudolfova dělalo jedno z velkých jihočeských měst.
2: Přenesme se z minulosti do současnosti. Co můžeme obdivovat v Rudolfově dnes?
3: Přímo ve městě je to budova radnice, což býval kdysi báňský úřad. Poznáte ji podle věžičky. Zaujme také kostel svatého Víta a renesanční zámeček. Postavit ho nechal těžař Jan Helcel. V 18. století v zámečku sídlila armáda a dnes v něm jsou kanceláře. Pokud jde o přírodu, doporučuji procházku ke královskému rybníku. Dříve byl zdrojem vody pro náhony důlních strojů. O tom a o nádrži Mrhal se dozvíte ve dvou naučných stezkách vedoucích okolí.
2: Tabule stezek píší také o štolách, kterým je okolí Rudolfova provrtané, třeba o dole svatého Eliáše, ale i o něčem z jiného soudku, a to o popravišti na Šibeničním vrchu. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český Impuls Rádio pro radost ze života. Středa 23. září, pomalu, ale jistě se nám blíží 11. hodina. Do zpráv celou naše dopolední hudební dvojce a v ní nám zaspívají Jany. Čeká nás Jana Kociánová, písnička Zahoď starosti. Dnes je to 8 let, co nás paní Kociánová opustila. My na ní společně zaspomínáme. A pak nás nemine Jana Kratochvílová, nahrávka Mám ráda tvůj smích. Já jsem Adam Kořica, touto hudební dvojicí se s vámi loučím. Za sebe vám přeji poklidnou středu. Už se na vás těší kolega Honza Benešovský, který nabídne další muziku let 60. až 80. a to po zprávách celou. Já se to s vámi střihnu zase zítra po 6. hodině raní. Mějte se krásně a opatrujte se. Naslyšenou.
1: No jasně, že máme ten barák pojištěnej. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
2: Už to bude 5 let?
1: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
2: To má hodnotu tak 6.
1: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
2: A jo.
3: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
5: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým 2 kusům bílé malířské barvy s tachem IB400 nyní navíc dostanete 3. kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na Dek.cz.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Hudební dvojice
8: aneb 1 plus 1.

0: Český impuls. Zprávy v 11.
1: A u nich vám hezké dopoledne přeje Michael Ransdorf. Německá metropole je na nohou. Berlínská policie na místě podniká rozsáhlou razii kvůli podezření z nelegálního obchodování se zbraněmi. 300 policistů prohledává byty na několika místech velkoměsta. Zadržených už je několik lidí a zajištěné jsou nejméně dvě zbraně s ostrými náboji. Podle agentury DPA souvisí zátah s organizovanou kriminalitou. Dešťovou vodu netrpělivě vyhlíží vodohospodáři. Extrémní sucho trvá, dešť zatím nepomohl. Zásoby vody v přehradách jsou tak oproti normálu mnohem menší. Poklesu se museli přizpůsobit provozní řády. Pozornost veřejnosti se upíná hlavně na stavy v nádržích na pitnou vodu. Například v jižních Čechách je kromě Římova na pitnou vodu určené i vodní dílo Husinec na Prachaticku. V poslední době klesala hladina téměř o 30 cm týdně. V zářijových dnech má zásobní prostor naplněný jen ze 13%. Letošní situace je podle serveru iDnes.cz nejhorší v historii. Kriminalisté navrhli obžalovat dívku a jejího přítele z Olomoucka z vraždy. Dopustit se na ní měli v Bohuňovicích na matce 18-leté mladé ženy. Obžaloba je navržená i pro pokus vraždy jejího otce. Motivem byl podle policie majetkový prospěch. Dvojice je od činu ve vazbě. Hrozí 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Řidiči sahají hluboko do peněženky. Ve Zlíně už je nafta zpravidla dražší než 50 korun. Ceny jsou na historickém maximu. Mnozí řidiči omezují cesty jen na nejnutnější provoz.
2: To, co se zdálo jako moto hororo sci-fi, je teď běžnou součástí reality začínajícího podzimu. Ve Zlíně litr nafty pod 50 korun prakticky nekoupíte na výpadovkách za městem u levnějších čerpacích stanic. Při troše štěstí kolem 49 korun a to buďte happy. Jako z pamětnického filmu zní pravdivé tvrzení o tom, že se letos jezdilo také kolem 32 korun za litr nafty. Jan Čada, Zlínský kraj.
1: A na závěr jdeme na trošku širší počasí. Dneska startující podzim dá ještě prostor babímu létu. O víkendu se nám totiž příjemně oteplí. Chladná rána s námi ale přesto vydrží. Potrápit nás můžou přízemní mrazíky. Do konce týdne bychom si ale měli nachystat taky deštníky a po ránu bychom se měli přiobléct. Přes noc budou totiž klesat pravidelně teploty k 7 stupňům, což platí i pro dnešek. Před celkem slunečným víkendem se musíme připravit na deštivé počasí, které nám třeba zítra srazí teploty na 12 až 17 stupňů. I v pátek bude okolo 15. Příjemné vyhlídky ale připravuje sobota, z polojasné oblohy se nám ukáže sluníčko a zatímco první den víkendu bude okolo 19. V neděli se za jasné oblohy vyhoupneme na teploty okolo 21. No a dnes

tvářích, co jich očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: půl, středa 23. září. No a když je středa, tak pro náš hudební program, to znamená hudební kalendář, budeme ho vysílat za 16:15 v půl dvanácté podle tradice. No a vydáme se tentokrát k rock'n'rollovým kořenům Pavla Bobka. Zaměříme se na písničku Rock'n'rollu dal jsem všechny nejlepší své dny. Za chvilku jdeme na to, expert na českou muziku Zdeněk Sekanina už je připravený s otázkami na dnešního hosta.
1: Maxi.
2: Noční návštěva Leničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90 a Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.

0: Posloucháte Český impuls, středa, 11:30, čas, kdy tradičně otevíráme hudební kalendář. Kdo dovedl Pavla Bobka od country k rock'n'rollu? O tom bude řeč právě teď s textařem Michaelem Žantovským. Ptá se expert na české písničky Zdeněk Sekanina.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: Pane Žantovský, vy jste otextoval celou řadu převzatých kousků pro Pavla Bobka, včetně té rock'n'rollovky z roku 1978. Řekl bych, že tam jste se po těch různých countryovkách docela našel, ne?
3: Ano, to je taková trošku z jiný zásuvky písnička. Já jsem vlastně přišel do té spolupráce trochu z jiného směru než Pavel. Pavel v té době hodně zpíval country a takové ty country velikány, jako byl, já nevím, Johnny Cash a Kenny Rogers a další. A já jsem naopak do toho přišel od rock'n'rollu nebo od Big Beatu, jak se říkalo koncem 60. let, a měl jsem rád takovou trošku tvrdší muziku a tvrdší písničky.
2: No ale paradoxně tahle písnička je taková citlivější.
3: No ale v téhle té písničce, která je nostalgická písnička, vzpomíná na začátky toho zpěváka spojené právě s rock'n'rollem, tak v téhle písničce jsme se nějak sešli a já jsem jí s chutí otextoval a Pavel jí naspíval.
2: A naspívali skvěle. Nakonec takové krásné texty se musí zpívat jedna radost. Tak tedy na rádiu Český impuls Pavel Bobek s původní hudbou Kevina Johnsona a textem pana Žantovského.

0: Posloucháte Český impuls, dopolední program. Před námi je Impulzovic Krabička, je to Grand Hotel u Tří strun, Věra Špinarová bude zpívat. A kdo připojí komentář, to je vždycky otázka. A teď to překvapení prolomíme, protože vítáme Petra Jandu, šéfa skupiny Olympic. Tak příjemný poslech ve středu 23. září. Český impuls.
1: Akční týdny plné Elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
5: Taková drobná postavička, ale hlas neskutečný. To je Věra Špinarová. Vzpomínám si, když jsme se ještě s Jirkou Štajdlem z počátku 70. let jeli podívat do Ostravy na tuhle báječnou zpěvačku. Vážili jsme tak dlouhou trasu jenom proto, abychom ji viděli, a ona nás nesklamala. Pak udělala několik překrásných věcí. Poslechněte si Grand Hotel u Tří strun, tu neuvěřitelnou lehkost zpěvu, to je do dneška neskutečné.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
3: Hezký den u zpráv přeje Honza Varga. Kalendář dnes ukazuje první podzimní den a máme za sebou zatím nejchladnější ráno. V den podzimní rovnodennosti klesaly ranní teploty k 5 stupňům a místy se objevily přízemní mrazíky. Přes den ale převládá slunečná obloha, ojedinělé přehánky zasáhnou pouze východ Moravy a Slezska. Zítra počasí zkazí velká oblačnost s deštěm na většině území a denní maxima klesnou na 12 až 17 stupňů. Pátek už slibuje postupné ubývání srážek a o víkendu dorazí pravé babí léto. Sobota nabídne jasnou oblohu a příjemné odpolední teploty kolem 22 stupňů, i když rána zůstanou chladná a doprovodí je ojedinělé mlhy. Policisté porazí v Akademii věd nikoho nezadrželi ani neobvinili. Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu prohledali hlavní sídlo na Národní třídě i pracoviště v Praze 8, kde navštívili archiv a serverovnu střediska společných činností. Z budov odvezli stohy listin a elektronická data. Mluvčí městských žalobců Aleš Cimbala potvrdil, že vyšetřovatelé případ dál prověřují bez konkrétních obvinění. Podle dostupných zpráv médií kriminalisté rozplétají podezření, že lidé v Akademii sepisovali fiktivní dohody o vedení práce v servisním středisku, které zajišťuje administrativní a technickou podporu vědcům. Před pobočkami České národní banky se i dnes tvoří dlouhé fronty zájemců o novou pamětní 5000 korunu. Speciální bankovka vychází ke stému výročí vzniku Národní banky Československé v nákladu 200 000 kusů a lidé si mohou vyměnit maximálně 3 kusy na osobu. Zatímco v Praze v ulici Na Příkopě dosahovala dopolední fronta zhruba 100 metrů a odbavení probíhalo plynule, v Ostravě někteří sběratelé čekali už od nočních hodin. 5000 koruna nese jubilejní přítisk s portréty Tomáše Garrigua Masaryka a QR kódem. Na internetových aukcích se už teď prodává s přirážkou za 6 až 7 tisíc korun. Analytici ale před přehnanými očekáváními varují. Kvůli vysokému počtu vydaných kusů se do budoucna nedá počítat s výrazným zhodnocením. Roman Macek si užívá reprezentační nominace. Fotbalista pražské Sparty je rád, že se v 29 letech poprvé dočkal. Možnost reprezentovat byla jedním z důvodů, proč se Macek loni po 12 letech vrátil do Česka.
4: Ten můj průběh kariéry, zvlášť na začátku, když to odlehčím, tak byl tak jednoduchý, šlo všechno po másle. Šel jsem všema mládežnickýma kategoriama reprezentací, takže jsem možná očekával, že třeba v té reprezentaci budu hodně dřív. A byla to taková věc, která mi v hlavě utkvěla.
3: Fotbalový národní tým vyzve v Lize národů už tuto sobotu Chorvaty, dále pak držitele bronzu z posledního světového šampionátu Angličany a úřadující mistry světa Španěly. Zítra čekáme oblačno až zataženo, v severovýchodní polovině území místy občasný déšť nebo přehánky, na západě bude ale polojasno, večer bude od jihozápadu s výjimkou severovýchodu ubývat oblačnosti a srážek, naměříme přes den 13 až 17 stupňů Celsia, na západě až 19. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Polední zprávy jsou za námi, přichází Heidi Janku v rozdováděné písničce Sláva bláznivých nápadů. Honza Beneševský za mikrofonem, pěkné poledne všem. Český impuls.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvilku televizní chvilka. Alexandra Hemaly, Saša ještě dokončuje sledovací plán, který můžeme využít my všichni. No a než to definitivně dokončí, než udělá poslední tečku, poslední poznámku, tak si pojďme ještě zahrát Hanu Hegerovou, Vítězslava Vávru nebo Michala Davida. Český impuls, to jsou české písničky 60. až 80. let.
1: Pomozte dobrovolným hasičům získat nové vybavení a prostředky na jejich činnost. Dejte svůj hlas jejich nejlepším akcím a zásahům za poslední rok. Hlasovací formulář najdete na www.adhr.cz. Zdraví vás Ondřej Vetchý, patron ankety Dobrovolní hasiči roku.
2: Hlavním partnerem je nadační fond CSG.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na Dek.cz.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Desátý český mejdan s impulzem. S impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

Když potkala jsem vás, byl večer mlhavý. Já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj bože, krásnou tak,

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšná jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

0: Impuls Rádio pro radost ze života. Vladimír Menšík nám představí svou rodinu, to bude odpoledne po 16. hodině u Alexandra Hemaly. Teď vítáme Sašu s nabídkou televizních pořadů. No a naše hudební vysílání nabídne taky velikány. Karel Zich za chvilku, Valdemar Matuška nebo Karel Gott. Hrajeme české písničky 60. až 80. let.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Již nějakou dobu ve středu večer fungují na České televizi rozhovory s podtitulem Bez filtrů a naučených odpovědí. Redaktoři a redaktorky z autistického spektra zpovídají známé osobnosti. Dnes to bude herec a zpěvák Jan Cina, který bude od 20. hodiny 10. minuty na ČT1 dotazován. Dosti často trávím s rodinou léto na březích Slapského jezera a teď, když jsem se několikrát podíval na kriminálku Slapy pod hladinou, tak mám takový nepříjemný pocit, že se tam děje více nepřístojností, než by bylo zdrávo. Doufám ale, že vše vzniká ne z reálií, ale z fantazie tvůrců. Dnes třeba budou místní kriminalisté pátrat po trojici teenagerů a musí jednat dosti rychle, protože jeden z nich je cukrovkář a nemá u sebe inzulín. Grázl, to je název dnešní epizody ve 20.15 na Primě. Na Nově zase nutně potřebují nové zpěváky a tak vyhlásili další kolo Superstar, které dnes jde, co se castingu týče, do své druhé poloviny. V záhlaví je psáno, že jde o částku 2 milionů korun a nehynoucí slávu. Posuďte sami ve 20.20 na Nově. Přeji hezký nejen televizní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls.
1: Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Nápoli. A o tomhle městě se v ní také zpívá.

0: cestou, ne cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Čas letí jako bláznivý. Já nešitím ho ani vy.

0: Posloucháte Český impuls, středa 23. září 2026. Když jsme u těch letopočtů, tak se teď pojďme podívat do roku 1989. Právě na něm postavíme hudební dvojici. Zpívat bude Petra Janů s Bohem všem láskám Dej, píseň, která vznikla v tomto roce, pro nás velmi přelomovém jako pro českou společnost. No a Jiří Korn stihl naspívat ještě Miss Moskva. Tak jdeme na to. Honza Benešovský u mikrofonu, připravujeme hlavní zprávy na 13. hodinu. Český impuls.
1: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
2: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
1: Prosíme, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
7: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
8: Hudební dvojice
9: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

rychle hraje český jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let s

0: Hezký den u zpráv přeje Honza Varga. Masarykovu základní školu v Pražském Újezdu nad Lesy zasáhla masivní nákaza salmonelózy. Hygienici už potvrdili infekci u prvních školáků a žaludeční potíže trápí nejméně 240 dětí a 10 dospělých. Vedení školy proto vyhlásilo pro druhý stupeň a Montessori třídy na dnešek i zítřek ředitelské volno. Školáci tak zůstávají doma a personál mezi tím celou budovu od podlahy až po strop dezinfikuje. Hygienická stanice označila epidemii za absolutní prioritu a zjišťuje, odkud se nákaza do jídelny nebo mezi děti dostala. Podle dřívějších informací měli nakažení sníst ve školní jídelně uhlířské špagety. Odpůrci chystané silnice 1/35 Českým rájem podali trestní oznámení pro podezření ze špatného hospodaření se státním majetkem. Spolky tvrdí, že stát vybral severní trasu z Jičína do Turnova na základě chybných studií a zbytečně utratí minimálně 10 miliard korun. Ředitelství silnic a dálnic kritiku odmítá a trvá na platnosti krajských územních plánů. Stavba za 30 miliard korun ale nabere mnohaleté zpoždění, protože ministerstvo životního prostředí zrušilo původní posudek vlivu na přírodu. Silničáři musí proces EIA zopakovat a s pracemi nezačnou dříve než v roce 2033. Alternativní jižní obchvat mimo chráněné území navíc ŘSD odmítá jako nereálný. Češi chtějí poslat družici k měsíci planety Saturn. Přístroj směřující k Enceladu chtějí vyvinout společně s Němci a Francouzi. K planetě s ikonickým prstencem by mohl vyrazit po roce 2040. Jan Žabka z Akademie věci myslí, že by sonda mohla objevit velmi zajímavé věci.
1: My bychom chceli vyvinout přístroj, který by letěl v rámci misie L4 na Enceladus, to je mesiac Saturnu, kde se dají předpokládat nějaké prebiotické znaky života.
0: V minulosti Enceladus zkoumala americká sonda Cassini. Ta zaznamenala na výtryscích ze Saturnova měsíce organické sloučeniny. Přístroje družice ale nebyly dostatečně vybavené, aby substance dostatečně prozkoumaly. Tragická nehoda ve Lhotě u Vsetína si vyžádala život 64-letého muže. 66-letá řidička osobního auta ho v úterý večer spatřila ležet na neosvětlené silnici a přes prudké brzdění střetu nedokázala zabránit. Muž na místě podlehl těžkým zraněním i přes rychlý zásah záchranářů. Otřesené ženě poskytla pomoc policejní interventka. Silnici policisté během vyšetřování uzavřeli a dopravu odkláněli na objízdné trasy. Kriminalisté teď zjišťují přesné příčiny neštěstí i míru zavinění. Jde o 20. oběť letošních dopravních nehod ve Zlínském kraji. Zítra čekáme převážně oblačno až zataženo na severovýchodě s občasným deštěm nebo přeháňkami. Večer bude od jihozápadu s výjimkou severovýchodu ubývat oblačnosti i srážek a během dne naměříme 13 až 17 stupňů, na jihu a západě až 19. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Právě skončily krátce po 13. hodině. Přichází Marcela Holanová a hned potom Valerie Čižmárová. A k tomu všemu Honza Benešovský jako moderátor. Jsem tady tak jako v koutku, potichu a už opět zavírám ústa. Český impuls, zůstávejte.

nyní, kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy, tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka posádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Amadeo Kozy na motocyklu.

Vladimíra Maliny, zástupce elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Dále proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Doma pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky,

0: Český impuls, cestovatel Jirka Kolbaba nás zve na fotbal do Španělska, takže měníme destinaci. Včera jsme ještě byli v jihovýchodní Asii, dnes tedy Španělsko, Pyrenejský poloostrov. Jak tady krotí jižanský temperament? O tom budeme mluvit už za chvilku ve vysílání a bereme to přes muziku. Josef Zíma ještě předtím, Naděja Urbánková nebo Tublatanka ze Slovenska. Český impuls, rádio pro radost ze života.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Panoramatická střecha, prošívaný interiér, praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.

0: program Českého impulzu, za chvilku Michal David, létající Čestmír, potom Eva Pilarová s Jaromírem Majerem. Jenom na mátku, pokud jde o písničky, stále držíme linku, hrajeme české hity 60. až 80. let. No a teď začínáme fotbalové putování, míříme do Španělska.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Kde načít toto široké téma, Jirko?
3: To, co se děje na těch stadionech, to je vrcholně adrenalinová akce. Já jsem tam zažil utkání jednou v Madridu, Real Madrid a Barcelony, to jsou dva největší týmy a také nejbohatší týmy. A nejenom tyto týmy znamenají to vzrušení a přináší to vzrušení všem návštěvníkům a milovníkům tohoto sportu.
2: Ty mluvíš o adrenalinovém zážitku na stadionech. I naše liga nabízí adrenalinové zážitky, ale bohužel v tom negativním slova smyslu fotbalové násilnosti a tak dále. Jak se s tímto vypořádali ve Španělsku? A jak to tedy vypadá konkrétně na stadionech?
3: Tak já úplně neznám tu nejaktuálnější situaci, ale vždycky Španělsko bylo známo tím, že ti místní fanoušci jsou opravdovými fanoušky, fandy toho sportu a nejsou to chuligáni. A já musím říct, že jsem právě po jednom vítězství Realu Madrid zažil noční Madrid a ta zábava byla neskutečná, byla do rána, byla hlučná, ale byla absolutně maximálně korektní. Já tam poletoval se svými kamerami a mohl jsem fotit rozvášněné mladíky v podstatě z celého světa, nejenom ze Španělska, a měl jsem z toho nesmírně dobrý pocit. Žádný vandalismus, alespoň o něm nevím, a v následných dnech jsem ani nebyl svědkem toho, že by tam nějaký vandalismus eskaloval po tomto vítězství tohoto slavného týmu.
2: A ta atmosféra, o které mluvíme, ten temperament, ta živelnost, ta se tady objevuje pouze při utkáních těchto dvou nejslavnějších týmů, anebo ten fotbal je tak prostupen národem, že jsme svědky něčeho podobného i na menších stadionech u menších klubů?
3: Rozhodně ne. Mnohokrát jsem viděl na malých pláctích, že kluci hrají fotbal, nebo že se hraje liga nebo nějaké soutěže na větších stadionech v rámci menších měst, třeba ve Valencii nebo v La Coruni nebo v Bilbao a podobně. V Sevě třeba se hraje velice špičkový fotbal. Opravdu myslím si, že to je celonárodní hnutí, když se hraje fotbal.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Máme na krku podzim, po tom meteorologickém, dokonce už i ten astronomický. Tak si ano, pojďme zahrát podzimní písničky. Začne Ivan Mládek, nejkrásnější období je podzim. A potom Babi Daněk, píseň, co mě učil listopad. Astronomický podzim mimochodem přišel přesně ve 2:05 ráno. Jestli slavíte nebo naopak smutníte, to už ponechám na vás, ale podotýkám, že my jsme stále rádio pro radost ze života.
1: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na Dek.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hudební dvojice
5: Aneb, ve dvou se to líp táhne.

0: Radio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Řidiči si mohou oddechnout, cena dálničních známek zůstane v příštích letech stejná. Poslanci zrušili automatické zvyšování cen podle inflace a nových kilometrů dálnic, které zavedla minulá vláda. Roční kupon tak zůstává na letošních 2570 korunách, beze změny zůstanou i měsíční a desetidenní poplatky nebo slevy pro ekologická auta. Velká a praktická změna čeká jednodenní známku, nově bude platit celých 24 hodin od okamžiku nákupu. Takže už nevyprší úderem půlnoci. Zatímco opozice krok kritizuje jako čistý populismus, předloha teď míří k senátorům. Česko se zapojí do celosvětové snahy ochránit děti před nástrahami umělé inteligence. Na půdě OSN to potvrdil prezident Petr Pavel. Francie, Španělsko nebo Austrálie chtějí donutit technologické giganty, aby jejich chytré technologie nevytvářely falešná videa, nešířily dětskou pornografii a nebudovaly u dětí těžkou závislost. Americký prezident Donald Trump ale jakoukoliv regulaci striktně odmítá a hodlá rozvoj nových technologií nechat běžet úplně volně. Podle českého prezidenta ale musíme udělat pořádek aspoň u nejmladší generace, aby děti na internetu neskončily jako pokusní králíci. Univerzita Karlova slavnostně otevřela v Hradci Králové nový moderní kampus za více než 7 miliard korun. Areál bezprostředně sousedí s fakultní nemocnicí a soustředí pod jednu střechu výuku i výzkum lékařské a farmaceutické fakulty. Obě školy dosud fungovaly v roztříštěných a kapacitně nevyhovujících prostorách. Od konce září ale nabídnou zázemí pro 3600 studentů. Rektor Univerzity Karlovy Jiří Zima i premiér Andrej Babiš označili stavbu za jednu z největších investic v historii českého vysokého školství a strategický impuls pro celé tuzemské zdravotnictví. Rozsáhlý komplex s desítkami tisíc metrů čtverečních užitné plochy využívá moderní technologie, včetně více než stovky geotermálních vrtů a vlastní střešní fotovoltaické elektrárny. Do Vysokých Tater už přišla zima, napadl tam první letošní sníh a stavěli se i sněhuláci. Turisté takové ochlazení nečekali, někteří přišli pouze v krátkých rukávech na pobyt. Pokud se chtějí vydat na vysokohorskou túru, potřebují bundu i rukavice.
2: Muškáty na terasách vystriedali sněhuliaci. Astronomické leto sa lúči so Slovenskom poriadnym chladom. Na vrcholkoch Tatier sa teploty prepadli pod nulu a už aj v dolinách pribudli centimetre snehu. Ešte nestihli zožltnúť listy a už sa kotúľajú snehové gule. Pre turistov je to malý sviatok. Tešia sa tomu, no nie sú príliš opatrní. Niekde napadlo až 25 cm snehu. Oplatí sa tak sledovať výstrahy horských záchranárov. Jozef Balko, Rádio Impuls, Tatry.
1: Zítra čekáme oblačno až zataženo na severovýchodě i s deštěm nebo s přeháňkami. Večer od jihozápadu s výjimkou severovýchodu bude ubývat oblačnosti i srážek. Přes den naměříme 13 až 17 stupňů, na jihu a západě až 19. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Zprávy ve 2 hodiny skončily, Honza Benešovský zůstává. Jsem rád, protože budeme hrát fantastické písničky. Kole Yesterday, začíná Michal Prokop, potom Karel Černoch a Večerníček, anebo Věra Špinarová, píseň svou mi tenkrát hrál. Český impuls.

0: Rádio Český impuls.
1: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh.

a vánice sílí v porivech ledových. Schýší dřevo mizí a mouka ubývá, do sýpek se raději už nikdo nedívá.

Jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

0: Dobré odpoledne, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli poznáme další končiny, v pořadu Máme Česko rádi, kde všude se u nás těžilo stříbro. My jsme objevili méně známé naleziště na jihu Čech, ne tedy, že bychom ho objevili, jako že bychom dělali někde geologický průzkum, ale objevili jsme ho, řekněme, novinářsky, zpravodajsky. Popíšou to Hanka Kracíková a turista z povolání Mirek Tausik. No a písničky, ty budou ještě předtím. Valdemar Matuška se ozve, nebo Petr Nať na Českém impulzu.
1: Maxi.
2: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Je, schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datar, opravdový elektrospecialist.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
9: Desátý český mejdan s impulzem. S impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MiG-21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo.
10: Počkat, někdo ale chybí.
9: Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

někdo klína, někdo má pletky rád. Já radši sklenici vína.

duši, když život patří katům, katům mým v polích s pavlou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj dům, duši, když život patří katům.

0: Posloucháte odpolední program Českého impulzu. Za chvilku Helena Vondráčková, Marie Rotrová nebo Petr Kotwald. No a teď už zase na cesty. Vydáváme se na Česko-Budějovicko, konkrétně do Rudolfova.
1: Máme Česko rádi.
2: Rudolfov těsně přiléhá k Českým Budějovicím. Je to místo, které je neodmyslitelně spojené s těžbou stříbra. Patřil k nejvýznamnějším nalezištím vedle Kutné hory a Jáchymova. Víc poví náš stálý spolupracovník Miroslav Tausik z Klubu českých turistů. A toho už vítám na lince. Dobrý den.
3: Dobrý den. Tak já začnu od Adama. První písemný záznam o těžbě stříbra ve zdejší lokalitě pochází z roku 1385. Ve velkém se tu ale stříbro začalo těžit až zhruba o 200 let později. To doprovázel rozmach osady, kterou v roce 1585 Rudolf II. Povýšil na svobodné horní město s mnoha privilegii.
2: A jak velký Rudolfov tehdy byl, ať máme nějakou konkrétní představu?
3: Stálo tu přes 250 domů a to z Rudolfova dělalo jedno z velkých jihočeských měst.
2: Přenesme se z minulosti do současnosti. Co můžeme obdivovat v Rudolfově dnes?
3: Přímo ve městě je to budova radnice, což býval kdysi báňský úřad. Poznáte ji podle věžičky. Zaujme také kostel svatého Víta a renesanční zámeček. Postavit ho nechal těžař Jan Helcel. V 18. století v zámečku sídlila armáda a dnes v něm jsou kanceláře. Pokud jde o přírodu, doporučuji procházku ke královskému rybníku. Dříve byl zdrojem vody pro náhony důlních strojů. O tom a o nádrži Mrhal se dozvíte ve dvou naučných stezkách vedoucích okolí.
2: Tabule stezek píší také o štolách, kterými je okolí Rudolfova provrtané, třeba o dole svatého Eliáše, ale i o něčem z jiného soudku, a to o popravišti na Šibeničním vrchu. Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Lezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tady je Český impuls, odpolední vysílání do Impulzovic z krabičky. Zamíříme právě teď za Vladimírem Mišíkem, který bude zpívat Stříhali do hola malého chlapečka. No a vy velmi dobře víte, že když je písnička z Impulzovic z krabičky, tak potřebuje komentátora a tím aktuálním bude Pálo Habera. Jsem na to zvědav. Příjemný poslech, hezké odpoledne a ve tři hodiny v 15:00 další zpravodajská relace Českého impulzu.
1: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
1: Pálo Habera uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
7: Vladimíra Mišíka naozaj obdivujem. Nie je to velký hlas, ani velký spevák, ale ani Bob Dylan nie je velký hlas a aj tak v ňom cítite silu hudby každým kúskom. Mišík si našiel svoj vlastný spôsob vyjadrovania, ktorý je jasne rozpoznateľný od iných. Priznám sa, že mi robilo trochu problém, keď som v tejto pesničke počul tak expresívny obrat, akože jako když kus masa pleskne o zem. To sa predsa v pop music nenosí. Ale ako som tú pesničku počul viac a viackrát, tak som si na to zvykol a dokonca časom som cítil, že bez týchto silných obratov by to vôbec nebolo ono. Áno, Mišíka môžem a Stříhali do hola malého chlapečka taký.

se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvát si cizího, a už přece

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
3: Hezký den u zpráv přeje Honza Varga. Dnešní první podzimní den se černým písmem zapisuje do statistik. Na silnicích zemřelo už 6 lidí. Vyrovnal se tak dosud nejtragičtějšímu dni letošního roku, který byl 27. července. K ranním smrtelným bouračkám na dálnici D35 v Kolíně, u Čestic na Rychnovsku a u Krhova na Blanensku totiž odpoledne přibyla další tragédie. Znovu na Blanensku, kousek od ranního neštěstí, osobní auto narazilo do nákladáku a další člověk srážku nepřežil. Zdravotníci navíc bojují o život těžce zraněného spolujezdce z ranní srážky v Česticích, kde na místě zahynuli oba šoféři. Policisté proto důrazně varují řidiče, aby za volantem okamžitě ubrali plyn. Ranní výbuch ve Vlašimské zbrojovce zranil 2 lidi. Jeden pracovník utrpěl středně těžká zranění, druhý si stěžuje na potíže se sluchem. K neštěstí došlo v oddělené části haly, kde personál osazuje nábojnice iniciačními zápalkami. Dělník při manipulaci zřejmě udělal chybu a malé množství zápalek explodovalo. Rána naštěstí nezpůsobila žádný požár ani další řetězové výbuchy a podnik hlásí jen minimální dopad na samotnou výrobu munice. Vedení firmy i policie uklidňují veřejnost, že žádné další nebezpečí nehrozí a kriminalisté celou věc vyšetřují jako klasický pracovní úraz. Ruský vojenský vrtulník narušil polský vzdušný prostor. Stroj Mi-8 přeletěl z Kaliningradské oblasti a pronikl zhruba 300 metrů za hranice, kde kroužil přes 40 sekund. Polská armáda okamžitě zvedla do vzduchu stíhačky a uvedla pozemní protivzdušnou obranu do plné pohotovosti. Velení ozbrojených sil mluví o jasné provokaci, kterou Moskva zkouší bdělost a rychlost reakce polských jednotek. Varšava udržuje své nebe pod přísným dohledem kvůli probíhající ruské agresi na Ukrajině. Ruské velvyslanectví incident zatím nijak nekomentovalo. V okolí Rejvízu v Jeseníkách vznikne aréna pro běžkaře. Do 2 let ji plánuje vybudovat nezisková organizace Jeseníky Sdružení cestovního ruchu. Naše zpravodajka Eva Panošová zjistila, jak tu budou řešit zasněžování bílé stopy. Hezké odpoledne.
4: Dobrý den přeji. Nutná bude samozřejmě technologie pro technické zasněžování, aby provozovatelé byli schopni nabídnout co největší jistotu sněhu, ideálně od prosince do dubna. A kromě toho horská osada Rejvíz v nadmořské výšce 780 metrů. Má sněhové podmínky stabilní. V Olomouckém kraji patří k nejlepším a právě proto si ji sdružení pro projekt vybralo. Odborníci teď připravují parametry běžecké trati. Cílem je, aby umožňovala nejen rekreační využití, ale aby se na ní mohly pořádat i závody na vysoké sportovní úrovni. Eva Panošová, Rádio Impuls, Jeseníky.
3: Bude zítra oblačno až zataženo, na severovýchodě s deštěm nebo s přeháňkami. Od jeho západu by se pak ale k večeru měla oblačnost rozpadat a bude ubývat srážek. Naměříme 13 až 17 stupňů, na jihu a západě až 19. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Dobré odpoledne, krátce po 15. hodině skončily zprávy a zpívat už přichází Josef Laufer. S Bohem lásko, já jdu dál.
6: Jak rád bych dostal ještě jeden verš,

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: Posloucháte Český impuls katapulti jen jednou dostat šanci. Hrajeme ve vašem televizoru a na chytrém telefonu jednoduše a v nejvyšší kvalitě. Já to zase řeknu stručně technicky, ať v tom je úplně jasno. Do televizoru nás dostanete přes automatické ladění a do telefonu je potřeba si nejprve stáhnout žlutou rádiovou aplikaci. Tak s chutí do toho my budeme posílat samozřejmě další muziku. Za chvilku Pavel Novák, Dalibor Janda nebo Miroslav Žbirka na Českém impulzu.
1: Pomozte dobrovolným hasičům získat nové vybavení a prostředky na jejich činnost. Dejte svůj hlas jejich nejlepším akcím a zásahům za poslední rok. Hlasovací formulář najdete na www.adhr.cz. Zdraví vás Ondřej Vetchý, patron ankety Dobrovolní hasiče roku.
2: Hlavním partnerem je D-com.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
7: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.

0: Dobré odpoledne, v půl čtvrté posloucháte Český impuls. Jak neuvěřitelně pestré je naše hudební vysílání. Za chvilku Pavel Novák, ale večer už to střihneme na country písničky, na muziku k táboráku, jak říkáme, tak jestli to máte rádi, proč ne, proč si neudělat vlastně na první podzimní den na takový lehký protest ve vzpomínkách na léto, klidně táboráček nějaký malý na zahradě, opět ještě buřtika s kamarády, s přáteli, s rodinou. Necháváme na zvážení, ale každopádně muziku k tomu pošleme. To nejlepší z české countryové, folkové a tramské scény večer co večer na Českém impulzu.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého impulzu. Vladimír Menčík nám představí svou rodinu. Už to bude za půl hodinky, ve čtvrt na pět v pořadu. Smějeme se s Alexandrem Hemalou, tak nikam nechoďte. No a do hudební dvojice si dáme zpívající Jany. Začne Jana Kociánová, Zahoď starosti, a potom Jana Kratochvílová, Mám ráda tvůj smích. Mimochodem, dnes je to přesně 8 let, co Jana Kociánová odešla, tak to berte jako hudební vzpomínku. Honza Benešovský se loučí, mějte se krásně a zase zítra po 11. dopoledne naslyšenou Český impuls.
1: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
2: Už to bude 5 let?
1: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
2: To má hodnotu tak 6.
1: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
2: A jo.
3: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
5: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr krystal Karlova Koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
6: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete 2 palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro 2 palety věncovek zdarma. Více na Dek.cz.
8: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Madeta jihočeské máslo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 do 29. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
9: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
3: Hudební dvojice
10: a neb Vrána k Vráně sedá.

0: Poledne u zpráv přeje Honza Varga. Radnice možná získají novou páku na taxikáře i řidiče platform jako Bolt nebo Uber. Poslanci odhlasovali změnu zákona, podle které mohou města a obce vyhláškou nařídit šoférům zkoušky z češtiny a ze znalosti místních ulic. Prohlasovala vládní koalice společně s Piráty. Každé město si nastaví přísnost testů samo podle svých potřeb. Vláda krok hájí snahou zvýšit kvalitu a bezpečí pro zákazníky. Opoziční zákonodárci z TOP 09 Lidovců i ODS ale předlohu tvrdě kritizují. Varují, že nová byrokracie vyžene ze služeb cizince, sebere lidem dostupný odvoz a jízdy taxíkem citelně prodraží. Návrh teď míří k posouzení do Senátu. Poslanec vládního hnutí ANO Jan Richter čelí kritice, a to kvůli podezřele levnému obecnímu bydlení. Podle zjištění serveru Seznam zprávy obýval v centru Chomutova přes 6 let městský byt s nájmem pouhých 60 korun za metr čtvereční, tedy asi za 5 tisíc měsíčně i z poplatky. Podobné byty přitom v lokalitě stojí běžně 15 tisíc a zvýhodněné sazby slouží lidem v tísni. Sám Richter přitom jako poslanec pobírá přes 170 tisíc měsíčně. Byt mu navíc pronajala městská firma Chomutovská bytová, kde už 9 let přece dá dozorčí radě. Zákonodárce jakoukoliv protekci odmítá a tvrdí, že nabídku získal legálně z veřejného řízení, byt za vlastní peníze zrekonstruoval a prostor loni řádně vrátil městu. Podobným kauzám přitom v minulosti čelili i ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová nebo vedoucí úřadu vlády Tünde Barta. Na karlovarském letišti vrcholí přípravy pro stavbu základny letecké záchranky. Hejtmanství počítá s tím, že se první dělníci objeví do měsíce, maximálně dvou. Vše sleduje náš zpravodaj Dušan Valenta. Dobré odpoledne.
1: Z varského letiště dobrý den. Základna, která tu vznikne, bude pro dvě helikoptéry. S největší pravděpodobností půjde o větší stroje typu Sokol, které používá armáda. Ta má totiž letiště brzy převzít. Prostory budou dost velké nejen pro vrtulníky a piloty, ale i posádku pozemní rychlé záchranné služby. Takhle to plánuje Karlovarský kraj, který očekává, že vlastní přípravy spolu se stavbou potrvají 2 až 3 roky. Výsledná cena není úplně známá, hejtmanství počítá se stovkami milionů. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Čeští vědci vyvinuli novou bezpečnou metodu, která lékařům ukáže, jak rychle lidé tráví jídlo. Experti z Akademie věd a Univerzity Karlovy vytvořili speciální látku na bázi fluoru, díky níž mohou pohyb potravy žaludkem i střevy sledovat na běžné magnetické rezonanci. Pacienti se tak v budoucnu vyhnou dosavadním rentgenům a nebezpečnému ozařování, což ocení hlavně děti nebo těhotné ženy. Nový roztok se v těle výborně mísí s jídlem, nevstřebává se do tkání a přístroje ho díky fluoru vidí naprosto čistě bez rušivých vlivů. Výzkumníci postup úspěšně otestovali na laboratorních potkanech a teď chystají patent i zkoušky na lidech. O objev už projevili zájem první farmaceutické firmy. Zítra čekáme oblačno až zataženo, na severovýchodě s deštěm nebo s přeháňkami, od jeho západu pak bude oblačnosti i srážek ubývat. Naměříme k tomu přes den 13 až 17 stupňů Celsia, na jihu a západě až 19. To byly zprávy s Honzou Vargou.
2: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Hezké odpoledne, přátelé, je to tady. Připadá mi to, jako že tomu bylo před pár dny, kdy jsme vítali léto a už tu máme první podzimní den. Ale co, s tím nic nenaděláme, čas prostě letí. No a když se budeme těšit na podzimní provoněné dny, trochu sluncem prosvícené, pak to nemusí být zas až tak špatný čas. A možná, že pro nás z rozhlasu docela dobře, neb posluchačů možná u přijímačů přibude. Tak vám přeji pohodové dny podle vašich představ a teď už je tu Lešek Semelka, aby vám nabídl písek.

0: Tady je Český impuls a ladit nás můžete i na svém internetu www.českyimpuls.cz. A když to, přátelé, uděláte, pak vám pan Vladimír Menšík představí svou rozvětvenou rodinu. A prý u nich v Ivančicích na nějakém tom kilu navíc vůbec nezáleželo. Ba přímo naopak, nebylo to na závadu.
1: Já vím, čemu tleskáte, že si sem nesu flašku, ale já vás musím zklamat, to je limonáda. Pač, já jsem tedy vnitřně invalidní důchodce, já už jsem se tak ustanovil, takže si nosím sebou limonádu a tady mám takovýho příručního bažanta v kapse. To jen proto, abyste si mě nepletli, ten, co chlastá při výkonu, to je horníček zase. Já v první řadě bych vám měl říct, proč zase vypadám tak pěkně kulatě, protože baštím kortikoidy, ovšem dělám si je se zelím, abych měl pocit, že je to strava. Zase jsem překročil těch svých 100 kilogramů, ale nic si z toho nedělám, protože já se nenechávám zmást tím, že někde na ministerstvu zdravotnictví v propagačním oddělení sedí nějaký vychrtlej, který musel celý život nepodařilo stloustnout, tak se nám mstí a teď nám rozesílá po republice plakáty, že tloustnout znamená stárnout. To není pravda. To je... Všimněte si, už je tam zase někdo tlustý, plakáty zmizely. My jsme byli celá rodina, já jsem z Moravy a celá rodina jsme byli tlustý. Ale to byl zelinářský kraj, já už jsem to říkal. Já měl maminku, jak tenkrát byly maminky už takový, že všecko si dělali sami. A co rostlo v okruhu 18-20 kilometrů, naložili, nasolili, zavařili, když nám to nepatřilo. Některé věci nám doporučili sníst rovnou na místě, aby nás cestou zpátky s tím nikdo nechytl. Takže jsme byli tlustí. Ono to má své výhody, to nemusím povídat. Jednak Staruška Zázvorková říká, herci by měli být tlustí. Protože podívej se, co se musí ten kemr na tom Národním divadle napitvořit, než lidi, je to není strom, to je pan kemr. Já přijdu na jeviště, říká Staruška Zázvorková, neřeknu půl slova, nabídnou mi židli, ta pode mnou rupne a už je veselá. Je to fakt. Já si pamatuju, že my jsme byli taková rodina tím, že jsme byli dobře živení a měli jsme ty nervy obalený tukem, takový prostě žoviální, velkorysý. Nic se neděje, já si pamatuju, jak jsme stáli, hořelo, tatínek povídá, no tak co, postaví se novej. To hořelo u sousedů, jen tak pro pořádek, sousedů vyhořel barák. Aha, taky já jsem měl početnou rodinu, já nemohl, dneska je slušný, když třeba mládenec chodí s dívkou, představit rodinu. To abych furt byl na vejletě s rodinou. Já jsem přišel, takhle jsem porvolil, tak povídám, takhle vypadáme všichni, akorát děvčata mají prsa.
2: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland. Kaufland. Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
9: Desátý český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
10: Počkat, někdo ale chybí.
9: Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

to je dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka.

0: potměšilým hostem otevře další půlhodinku našeho zábavného pořadu Smějeme se paní Hana Hegerová. To proto, že se rádi vracíme k písničkám, které nám byly blízké v letech 60. až 80.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: O 4 ráno, nebo víc, jsem vzhůru, koukám na měsíc a nebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr, co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí. Tady mou nápadnou růž. Dnes mě soudí.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch, kdo loudí, už nechte dalších průd.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Obvykle, přátelé, po skončení pořadu, který měl pan Miroslav Donutil, byla to vlastně one-man show, ptejte se mě na co chcete, obyčejně diváci odcházeli, tak říkajíc, docela vysmátí a vychechtaní. To protože pan Miroslav je skvělý bavič. Naštěstí se tyto večery dochovaly v záznamech. A tentokrát spolu s panem Mirkem zavítáme do policejního světa. Mimo jiné bychom se prý měli dozvědět, jaký je nejkratší vtip, který se o policistech traduje.
1: Taky si pamatuju, jak jsme jednou točili tady s brněnskou televizí nějakou detektivku, už je to moc let, a točili to tam s náma taky tenkrát esembáci, a my jsme tak jako mezi tím natáčením neměli co na práci, a tak jsme jim vyprávili různý vtipy, ty policajtský, že jo, kterých byla celá řada a je do dneška. A bude pořád, protože to tak je. A my jsme jim říkali takovej ten for o tom, jak jedou ti dva policajti v tom autě a ten jeden se ptá toho druhého: prosím tě, podívej se, si nám bliká majáček, jo, znáte to, ne? Bliká, nebliká, bliká, nebliká. Jo? A tohle to jsme jim řekli. Oni se smáli někteří takhle, taky jako vy. A byl tam jeden takovej praporčík, který se zamyslel, jo. To je vůbec ten nejkratší policajský vtip, tohleto. Policajt se zamyslel. Tak ten praporčík se zamyslel a potom říká: no jo, soudruzi, ale to není možný, protože my ve voze máme kontrolku. Tak tím mě dostal teda. To je takzvaný fór na druhou vlastně, to je domyšlený. Je spousta lidí, kteří vůbec neumějí vyprávět fóry, že jo, spousta lidí se o to marně pokouší celý život a nikdy se jim to nepovede. Jeden můj kamarád, režisér, já jsem mu říkal taky jeden takový policajtský vtip, říkal jsem mu, jestli ví, proč policajti olizují hodinky, jo, znáte to ten vtip, že ten tik tak osvěží, že jo. A on to vyslechl a strašně se mu to líbilo. A přišla jedna naše kolegyně a on říká: pojď sem, to ti řeknu vtip. A já už jsem viděl, že je průšvih, každý vtip, který vyprávěl, tak vždycky zkazil. A on říká: a jestli pak víš, proč policajti olizují hodinky? A ona říká: no to nevím, ale mi to skoro urazilo, jo. A on říká: no to je proto, že ty pfefrmintové bonbony jsou zdravé.
2: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Posledy si objal úplně cizího člověka. Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
5: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezký den u zpráv přeje Honza Varga. České silnice zažívají mimořádně tragický den. Od rána při haváriích zemřelo už 6 lidí. První podzimní den tak vyrovnal dosud nejhorší bilanci letošního roku z konce července. K ranním smrtelným bouračkám na dálnici D35 v Kolíně a u Čestic na Rychnovsku, kde po čelním střetu zahynuli oba řidiči, přibyly další dvě oběti na Blanensku. Tam dokonce jen kousek od sebe havarovala dvě osobní auta s kamiony. Jedno ráno a druhé odpoledne. Ani jeden z řidičů osobáků srážku nepřežil. Policisté proto řidiče důrazně varují, aby okamžitě sundali nohu z plynu, protože letošní statistiky nehodovosti po tragickém létě dál nebezpečně stoupají. Krajský soud v Hradci Králové osvobodil vdovu po továrníkovi Františku Řípovi i další tři ženy v kauze údajně sfalšované závěti. V bitvě o 100 milionové dědictví po majiteli skupiny Karsit nastal zásadní zvrat. Příbuzní totiž stáhli souhlas s trestním stíháním vdovy Aleny Řípové. Soud se tak musel stíhání zastavit a zbývající trojici žen zprostit viny. Původně přitom vdova čelila pětiletému vězení a pokutě 3,5 milionu korun. Dnešní verdikt zatím neplatí definitivně, protože státní zástupce zvažuje odvolání k vrchnímu soudu. Češi chtějí poslat družici k měsíci planety Saturn. Přístroj směřující k Enceladu chtějí vyvinout společně s Němci a Francouzi. K planetě s ikonickým prstencem by mohl vyrazit po roce 2040. Jan Žabka z Akademie věd si myslí, že by sonda mohla objevit velmi zajímavé věci.
2: My bychom chceli vyvinout přístroj, který by letěl v rámci misie L4 na Enceladus, to je mesiac Saturnu, kde se dají předpokládat nějaké probiotické znaky života.
1: V minulosti Enceladus zkoumala americká sonda Cassini. Ta zaznamenala ve výtryscích ze Saturnova měsíce organické sloučeniny, přístroje družice ale nebyly dostatečně vybavené, aby substance důkladně prozkoumaly. Opoziční pardubický zastupitel Filip Sedlák se obrací na soud. Žalobou chce zastavit stavbu nového vědeckého a inovačního centra za více než 300 milionů korun. Politik tvrdí, že hejtmanství staví v lokalitě určené pro bydlení a utrácí peníze za zbytečné kanceláře, místo aby vyřešilo letitý problém s parkováním u krajské nemocnice. Žádá navíc soud o okamžité pozastavení celého projektu, což může kraj připravit o 150 milionovou dotaci z Evropské unie. Hejtmanství ale v přípravách pokračuje. Na žalobu od soudu zatím čeká a trvá na tom, že žádná pravidla neporušuje. Výzkumný komplex pro umělou inteligenci nebo multimédia plánuje postavit v areálu bývalého dětského domova. Čekáme zítra oblačno nebo zataženo na severovýchodě i s deštěm a s přeháňkami. Od jihozápadu ale bude k večeru oblačnosti a srážek ubývat. Naměříme 13 až 17 stupňů, na jihu a západě až 19. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Ve druhé hodince našeho zábavného pořadu Smějeme se si, přátelé, můžete poslechnout několik krásných písniček. Ta první z nich se jmenuje První polibek a zahraje ji skupina Brutus. A také se můžete těšit na vzpomínání Miloslava Šimka na léta dávno minulá a dostanete i radu od paní Haliny Pavlovské. Tak pojďme na to. Ještě jednou vám přeji hezké prožití středečního odpoledne.

0: Jak už jsem před maličkou chvílí předestřel, naším dalším hostem bude pan Miloslav Šimek, který nám přednese jednu z povídek, které napsal spolu s Jirkou Grossmanem. A my možná se dozvíme, co se stane, když hlásáte stará hesla v nové době. Právě to uslyšíme v povídce, která se jmenuje Jak mě otec posílal stávkovat.
1: Moje dětství bylo radostné, jako snad dětství každého chlapce a děvčete v naší republice. Ovšem nebývalo tomu tak vždy, že děti na slunci bezstarostně mohly skotačit jako dnes a pohřek mace do kuchyně přiběhnout a do sytosti masnými výrobky se zaplnit a ještě pod máslím zapít a froté ručníkem otřít mastná ústa. Však mi otec často vyprávěl se slzou v oku, jaké to bývalo dříve. Země byla vysávána cizáky a jejich domácími přisluhovači, na zámcích bouchaly lahve šampaňského, paničky zkracovaly své sukně, po bulvárech se vlnily nevěstky a lahůdkářské obchody se vysmívaly do ulice svými cenami v přeplněných výkladech. Baťa zaplavil republiku nekvalitní obuví, nalákal zákazníka nízkou cenou a za 6 let si zmohl jít pro nové. Naše rodina na tom nebyla tak zle při vší nouzi. Bydlili jsme ve vyřazené tramvaji v Záběhlicích až do roku 1950, kdy vůz musel znovu na trať. Díky tomu jsme dostali nový byt, ve kterém jsem už vyrůstal já. Otec nenáviděl jedináčky, a tak jsem brzy měl 9 bratrů a 3 sestry. Pravda, dalo by se říci, že je to na 2 pokoje trochu moc, ale vždy nás byla nejméně polovina v polepšovně a ostatek v pionýru, takže u nás klidně mohl žít dědeček s babičkou, teta Anna se svými 2 muži a přátelé. Zasedl-li u nás doma uliční výbor ke schůzi a my děti hlučeli, stával se otec nervózním a tvrdil, že děti si dneška neváží a že by na ně měl přijít zase jednou soudruh Herodes. Přiznávám, otec měl se mnou starosti. Neměl jsem nic na práci, proháněl jsem jen děvčata a míč. Ale ve 14 letech zahálka skončila a nastoupil jsem do učení v Tesle Karlín. Otec mě ráno probudil a zdal se být nějak na měko. Omyl mě do půli těla, pak otevřel skříň, vyňal nové montérky, dal je do tašky, přidal bandasku s kávou, krajíc chleba a do kapsy mi složil ranní noviny. Pak mě vzal za ruku a vedl městem. Zpočátku jsem si poskakoval, ale čím blíže továrně, stával jsem se vážnější a začínal rozumět stisku otcovy paže. Před branou ukázal otec na píchačky blištící se u vchodu a pravil: přestáváš být dítětem, stáváš se soustružníkem. Kupředu, Václave. Mistr Podhola mě přivítal širokým úsměvem. Tvého otce znám, chlapče, vedl u nás stávky. Ty však budeš muset pracovat. Celkem nás učňů bylo v továrně 124. Učili jsme se, jak ovládat soustruh, kout železo, dokud je žhavé, naučili se zdravit členy závodní stráže, ukázali nám, kam odevzdávat příspěvky. S hlavou plnou dojmů jsem se vracel domů. Otec už stál ve dveřích a vyda mě houkl do kuchyně. Maminko, stav na stůl, vrací se nám Václav. Večeřeli jsme mlčky. Po polévce mě otec vybídl: nu, synu, pověz, jak bylo mezi stroji. Vyprávěl jsem, jak šel den, a otec se stával zachmuřenější a zachmuřenější. A když jsem skončil, zeptal se výhružně: no a co stávka nebyla? Nebyla, řekl jsem. Tak co jsi tam dělal? Vstal otec a odepnul řemen. Víš, kolik já vedl stávek? 316 do roka, ostatní dny byly svátky a dovolená. Ale dnes je jiná doba, namítl jsem. Továrny nám patří. Neříkám, že ne, ale alespoň dopoledne se stávkovat musí, aby buržuj viděl, že jsme pořád připraveni, kdyby se vrátil. Zítra zorganizuješ stávku v Tesle Karlín. Ještě týž večer mě vzal na půdu a pravil: vybereme správné transparenty, které dají vašemu boj punc. A skutečně bylo z čeho vybírat. Půda byla plná až ke střeše roliček hesel pro každou příležitost. Otec vybral namátkou 4. Tyto transparenty rozdáš a předložíte své požadavky vedení závodu. Druhý den ráno v 6 hodin jsem vstupoval do továrny s pobuřující písní na rtech. V 7 jsem se podle návodu otce vyhoupl na soustruh a vyzýval k zastavení práce. Bylo to celkem zbytečné, protože ještě nikdo nezačal dělat a někteří mě okřikli, neboť jsem je vzbudil. Zkusil jsem tedy rozvinout transparent Zrušte robotu. To už mě odváděli 2 členové závodní stráže a než jsem stačil vykřiknout otcovo oblíbené heslo Pryč s protektorátní vládou, stál jsem před předsedou závodní rady. Půjdeš před soud, chlapče, řekl mi. Vedeš divné řeči. Česká pole do českých rukou, vykřikl jsem. Srazili mě sádrovým sousoším k zemi. Dnes žij v sanatoriu prostřed lesu a stávkuji každý den. Všichni se mnou souhlasí, bají lékaři se někdy řadí do průvodu a nesou mi transparenty. Každým rokem brzy po nástupu učňů do Tesly Karlín rozlétnou se dveře našeho sanatoria a vejde jeden z mých sourozenců s několika transparenty pod paží. Stávky v sanatoriu jsou pak mohutnější a mohutnější.

0: Jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní banány kilo za 19,90 a Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr za 8,90 do 29. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
4: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
5: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
6: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

Hrajeme vám slovensky každou hodinu na rádiu Český impuls.

0: poté, co si vám, přátelé, dovolím nabídnout několik televizních tipů na dnešní večer, nám zaspívají Heidi Janků, Valdemar Matuška a zahraje skupina Katapult. Tak pojďme na to.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Již nějakou dobu ve středu večer fungují na České televizi rozhovory s podtitulem Bez filtrů a naučených odpovědí. Redaktoři a redaktorky z autistického spektra zpovídají známé osobnosti. Dnes to bude herec a zpěvák Jan Cina, který bude od 20. hodiny 10. minuty na ČT1 dotazován. Dosti často trávím s rodinou léto na březích Slapského jezera a teď, když jsem se několikrát podíval na kriminálku Slapy pod hladinou, tak mám takový nepříjemný pocit, že se tam děje více nepřístojností, než by bylo zdrávo. Doufám ale, že vše vzniká ne z reálií, ale z fantazie tvůrců. Dnes třeba budou místní kriminalisté pátrat po trojici teenagerů a musí jednat dosti rychle, protože jeden z nich je cukrovkář a nemá u sebe inzulín. Grázl, to je název dnešní epizody ve 20.15 na Primě. Na Nově zase nutně potřebují nové zpěváky a tak vyhlásili další kolo Superstar, které dnes jde, co se castingu týče, do své druhé poloviny. V záhlaví je psáno, že jde o částku 2 milionů korun a nehynoucí slávu. Posuďte sami ve 20.20 na Nově. Přeji hezký nejen televizní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužíš slyšet, říkej mi. Na hlas i tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Jak, přátelé, říkával pan doktor Plzák, nevěra to je smutný souputník těch párových vztahů. Jak si s ní poradit, když potká právě vás, to nám poradí paní Halina Pavlovská, dáma snad ve všech žánrech velmi zkušená. Prý účinnou zbraní proti nevěře může být laxativum, tedy projímadlo. Nechápu, ale rád se nechám poučit.
1: Jaký je můj názor na nevěru? Můj názor zní: já ano, on ne. Zkrátka, existují nevěry dvě. Ta naše, nevěra malá, milá, pochopitelná, a nevěra jejich, obrovská, hnusná, neodpustitelná. A abychom tu jejich odpornou podlou zradu přežili, musíme si sformulovat pár důležitých rad. První rada je: použijte laxativum. Co je to laxativum? Vysvětlím. Má kamarádka měla svatbu. Za svědkyni jí šla kamarádka Marie. Novomanžel mé kamarádky byl tak šťastný, že mu má kamarádka po 7 letech obléhání konečně řekla ano, že se opil a pak, výhradně jen ze samého štěstí, se pomiloval se svědkyní novomanželky Marií. Nevěsta se pokusila podřezat si nožem na dort žíly, pak chtěla ženicha setnout kosou a pak se rozvedla. Svědkyně Marie přišla během té svatby s novomanželem do jiného stavu. A když pak měla s bývalým manželem své bývalé nejlepší kamarádky svatbu, tak si všimla, že jejímu muži po všech těch rozvodových a svatebních anabázích planou oči štěstím tak, že se nedá zvládnout. Nevěsta Marie proto okamžitě vlétla do lékárničky, našla lahvičku a svému novomanželovi vlila do šampaňského projímadlo. Laxativum. Manžel sice šťastně dál tančil, šťastně dál koketoval s každou druhou, ale pak se svým štěstím bezpečně skončil v útulné koupelně. A vždycky, když se teď někam chystá, když je extrémně a proto nebezpečně šťastný, třeba že ho povýšili, že syna vzali na školu, že zhubl nebo že má nový kabát, tak Marie běží do lékárny, lije laxativum do černého piva, které má její muž nejradši, a pak vesele říká: mám moc hezké manželství. A to by Mariša říct nemohla.
2: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16. 9.

Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera jsem se zdál.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Zavři pusu a jdi spát, vždyť už bude brzo den.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
4: Hezký den u zpráv přeje Honza Varga. České silnice zažívají mimořádně tragický den. Od rána při haváriích zemřelo už 6 lidí. První podzimní den tak vyrovnal dosud nejhorší bilanci letošního roku z konce července. K ranním smrtelným bouračkám na dálnici D35 v Kolíně a u Čestic na Rychnovsku, kde po čelním střetu zahynuli oba řidiči, přibyly další dvě oběti na Blanensku. Tam dokonce jen kousek od sebe havarovala dvě osobní auta s kamiony, jedno ráno a druhé odpoledne. Ani jeden z řidičů osobáků srážku nepřežil. Policisté proto řidiče důrazně varují, aby okamžitě sundali nohu z plynu, protože letošní statistiky nehodovosti po tragickém létě dál nebezpečně stoupají. Krajský soud v Hradci Králové osvobodil vdovu po továrníkovi Františku Řípovi i další tři ženy v kauze údajně sfalšované závěti. V bitvě o 100 milionové dědictví po majiteli skupiny Karsit nastal zásadní zvrat. Příbuzní totiž stáhli souhlas s trestním stíháním vdovy Aleny Řípové. Soudce tak musel stíhání zastavit a zbývající trojici žen zprostit viny. Původně přitom vdova čelila pětiletému vězení a pokutě 3,5 milionu korun. Dnešní verdikt zatím neplatí definitivně, protože státní zástupce zvažuje odvolání k vrchnímu soudu. Češi chtějí poslat družici k měsíci planety Saturn. Přístroj směřující k Enceladu chtějí vyvinout společně s Němci a Francouzi. K planetě s ikonickým prstencem by mohl vyrazit po roce 2040. Jan Žabka z Akademie věd si myslí, že by sonda mohla objevit velmi zajímavé věci.
5: My bychom chceli vyvinout přístroj, který by letěl v rámci misie L4 na Enceladus, to je mesiac Saturnu, kde se dají předpokládat nějaké probiotické znaky života.
4: V minulosti Enceladus zkoumala americká sonda Cassini. Ta zaznamenala ve výtryscích ze Saturnova měsíce organické sloučeniny, přístroje družice ale nebyly dostatečně vybavené, aby substance důkladně prozkoumaly. Opoziční pardubický zastupitel Filip Sedlák se obrací na soud. Žalobou chce zastavit stavbu nového vědeckého a inovačního centra za více než 300 milionů korun. Politik tvrdí, že hejtmanství staví v lokalitě určené pro bydlení a utrácí peníze za zbytečné kanceláře, místo aby vyřešilo letitý problém s parkováním u krajské nemocnice. Žádá navíc soud o okamžité pozastavení celého projektu, což může kraj připravit o 150 milionovou dotaci z Evropské unie. Hejtmanství ale v přípravách pokračuje. Na žalobu od soudu zatím čeká a trvá na tom, že žádná pravidla neporušuje. Výzkumný komplex pro umělou inteligenci nebo multimédia plánuje postavit v areálu bývalého dětského domova. Čekáme zítra oblačno nebo zataženo na severovýchodě i s deštěm a s přeháňkami. Od jihozápadu ale bude k večeru oblačnosti a srážek ubývat. Naměříme 13 až 17 stupňů, na jihu a západě až 19. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
1: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
0: Český impuls.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
1: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
0: Prosíme, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký den. Policie hledá motorkářku z železničního přejezdu ve Vendrini. Žena v kolejišti na Frýdecko-Místeckou uvízla v momentě, kdy byla spuštěná výstražná světla a závory. Motorka podle policie zůstala mezi závorami. Těsně za ní projel nákladní vlak. Událost zachytilo video zveřejněné na Facebooku. Policisté žádají o pomoc případné svědky i samotnou řidičku. Informace mohou oznámit na tísňové lince 158. Za zažívacími potížemi dětí v pražském újezdě nad Lesy stojí salmonela. Nákazu potvrdili hygienici. Škola se teď kompletně dezinfikuje. Učit se v ní začne až v úterý. Mluvčí pražské hygienické stanice Petra Bátok uklidnila, že újezdský případ je ojedinělý.
2: Školní jídelny jsou na tom obecně dobře, kontrolujeme je pravidelně. I v této konkrétní nedávno proběhla kontrola. Ono někdy stačí malé pochybení k tomu, aby se spustilo něco takového. Nemusí to znamenat, že v té školní jídelně je přesná hygiena nebo že nedodrží postupy.
1: Případ jako ten z újezda nad Lesy pražští hygienici nepamatují. V újezdě je zhruba 250 nemocných dětí. Zájem o výroční 5 000 korun trhá rekordy. Kvůli bankovce se speciálním přítiskem vydané ke stému výročí fungování tuzemské centrální banky se i dnes tvořily fronty před pobočkami České národní banky v Praze, Brně, Ostravě i Hradci Králové. Lidé v nich čekali několik hodin. ČNB vydala bankovku v emisi 200 000 kusů. Pořídit si lze 3 kusy na osobu. Za 2 dny si ji přišli vyměnit za hotovost tisíce zájemců. Výměna bude pokračovat zítra opět od 7:30 ráno. Soupeřkami českých tenistek v semifinále poháru Billie Jean Kingové budou v pátek Španělky. Na tvrdém povrchu v Shenzhenu dnes porazili Kazachstán 2-1 na zápasy. Výběr Barbory Strýcové útočí v týmové soutěži, dříve známé jako Fed Cup, na 12. titul. České tenistky do semifinále postoupily včera po výhře 2-0 nad Velkou Británií. Zítra bude oblačno až zataženo sem tam s deštěm a k tomu naměříme teploty kolem 15 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

Víte, ono holky, když kluk se stane táto, voníte mu efedrinem, LSD a má to. Budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Od božího rána dřeu svýho stroje, 8,5 hodiny nedá si pokoje, svačinou jí vstoje, aby pro vás něco znamenal. Mandarinky, banana se pokaždé, když dobírá se, jenomže po nějakém čase každej prevít přejídá se, co je doma, počítá se, ale neláká. Kachna se dá sice solit, celý se dá octem polít, vy kdybyste mohli mezi chlapy ještě jednou volit, vybrali byste si

Takovej čenda, když se všechno daří, pracuje hned naproti či ve vedlejší kanceláři, šťastnější než ředitel, odcházíte z každé porady. Když udělá vrku, krátí se vám dech, srdce bě v krku, hadi lezou po zádech, utálej se jabka z rajské zahrady. Doma se to vleče, to už se někdy stává, většinou vás večer nějak pobolivá hlava, komu chutná káva, pod okny je krám. Argumenty máte v ruce, peníze a papír, tušku, za 2-4 měsíčně mu nebudete dělat služku, dejte mu do rukou pušku, střílet už bude sám.

Víte ono, holky, když kluk se stane tátou, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Vy víte, co je vodit dítě do mateřské školy, když vás nohy pálí, močíte je v karlovarské soli, ale nechápete, jak to bolí, když vám berou sebevědomí. Zkuste si to někdy v zatáčky brát po dvou kolech, zkuste si to na pár týdnů v uranových dolech a na pivem politých stolech najít sebevědomí. A pak se divte tomu a mějte mu to za zlý, že posilávám šeky, ale si dej mase mazli. Po Evropě jezdí, dělá ty ráka. On teď holka zdá se úplně jiný, lady stejně sladkým hlasem říká to svý baby, ale ani on už neudrží doma světáka.

0: Víte, majdalenky, když kluk se stane tátou, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal.
1: Každý večer v rytmu country. Rádio Český impuls.
2: Když jaro zaťukalo na dveře, rok 1806, přišel od řeky chlap, co jsem jel, jen sám a na svou pěst. Na sobě hrubej pytel od kafe,

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

mi kupovali hromady knih. Co jsem ale vědět chtěl, to nevyčet jsem z nich. Nikde jsem se nedozvěděl, jak se hlídají krávy. Ptal jsem se starších a ptal jsem se všech. Každý na mě hleděl jako na pytel blech.

0: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
1: Český impuls.

0: Hezký den. Rafinérské marže u nafty dosáhly v Evropě rekordní úrovně. Růst marží odráží napjatou situaci na trhu s naftou, způsobenou konflikty na Blízkém východě a na Ukrajině. Obavám ale přiložil pod kotel i americký prezident Trump, když včera promluvil o možném zákazu vývozu nafty s cílem snížit její cenu na domácím, tedy americkém trhu. Česká vláda v pondělí rozhodla o uvalení mimořádné daně na rafinérie. Uplatňovat ji bude v letošním a příštím roce. Do Vysokých Tater přišla zima. Napadl první letošní sníh. Někteří turisté s takovým ochlazením nepočítali a do hor vyrazili v krátkých rukávech.
1: Muškáty na terasách vystriedali snehuliaci. Astronomické leto sa lúči so Slovenskom poriadnym chladom. Na vrcholkoch Tatier sa teploty prepadli pod nulu a už aj v dolinách pribudli centimetre snehu. Ešte nestihli zožltrnúť listy a už sa kotúľajú snehové gule. Pre turistov je to malý sviatok, tešia sa tomu, no nie sú príliš opatrní. Niekde napadlo až 25 cm snehu. Oplatí sa tak sledovať výstrahy horských záchranárov. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Tatry.
0: Poslanec vládního hnutí ANO Jan Richter čelí kritice, a to kvůli podezřele levnému obecnímu bydlení. Podle zjištění serveru Seznam zprávy obýval v centru Chomutova přes 6 let městský byt s nájmem pouhých 60 korun za metr čtvereční, tedy asi 5 tisíc měsíčně i z poplatky. Podobné byty přitom v lokalitě stojí běžně 15 tisíc a zvýhodněné sazby slouží lidem v tísni. Sám Richter jako poslanec pobírá přes 170 000 korun měsíčně. Byt mu navíc pronajela městská firma Chomutovská bytová, kde už 9 let předsedá dozorčí radě. Zákonodárce jakoukoliv protekci popírá, tvrdí, že nabídku získal legálně. Česká boxerka Stella Blažková brala na mistrovství Evropy bronz. Naše sportovkyně prohrála v semifinále ve váze do 80 kilo se soupeřkou z Ruska. 20-letá Češka medailí sklání v Sofii navázala na loňský bronz evropského šampionátu do 23 let. Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, postupně s deštěm. Naměříme jen 12 až 17 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
2: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

Když si kluci poprvé všimnou barvy divčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je kluků 15 let. Kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera,

slůvko, které klopítá a neví, kudy dál. Tak tenoučká jak vlásek a velká jako svět. Je láska prvních lásek, když je klukům 15 let. A potom najednou jsou jiní a svaly touží mít.

ať se z očí kluku tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou

a říká, kdy to bylo včera, kde máš ten kalendář a vzpomínáš si která a poznal bys tu tvář tou pohádkou, co skrývá náš nejkrásnější svět. Tou první láska bývá, když je klukům

0: 21.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. U Lovosic se našel kufřík s ukradenými mincemi. Ležel v příkopu u dálnice D8. Uvedla to televize CNN Prima News. Sběratelské mince za zhruba 8 milionů korun patří francouzskému sběrateli, kterého okradli začátkem září v Praze na sběratelském veletrhu v pražských Letňanech. Mince našli silničáři při sekání trávy u D8. Po zlodějích policisté dál pátrají. Norská policie do pátrání po třech Češích z rybářské lodi nasadila drony. Loď se čtyřmi českými turisty v pátek zmizela na západě země. Podle pátrací skupiny jde o velmi náročnou oblast pro pátrání. Stále se neví, co se stalo potom, co malý člun se čtyřmi muži vyplul minulý pátek na moře. Norské úřady kvůli tragédii zvažují zpřísnění pravidel pro nájmu rekreačních lodí. Navrhují třeba, aby měli sledovací zařízení. Jen v letošním roce zahynulo v Norsku 7 zahraničních rybářských turistů. Po započítání nynějších 4 českých obětí, 2 z 3 předchozích obětí z květnové nehody byly podle českého ministerstva zahraničí také Češi. Na karlovarském letišti vrcholí přípravy pro stavbu základny letecké záchranky. Hejtmanství počítá s tím, že se první dělníci objeví do měsíce, maximálně 2.
2: Základna, která tu vznikne, bude pro 2 helikoptéry. S největší pravděpodobností půjde o větší stroje typu Sokol, které používá armáda. Ta má totiž letiště brzy převzít. Prostory budou dost velké nejen pro vrtulníky a piloty, ale i posádku pozemní rychlé záchranné služby. Takhle to plánuje karlovarský kraj, který očekává, že vlastní přípravy spolu se stavbou potrvají 2 až 3 roky. Výsledná cena není úplně známá, hejtmanství počítá se stovkami milionů. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: První podzimní den se stal mimořádně tragickým. Od rána zemřelo při dopravních nehodách na českých silnicích 6 lidí. Spolu se 27. červencem jde o nejtragičtější den letošního roku. Vyplývá to z dostupných policejních statistik. Havlíčkův Brod má novinku. Město na Vysočině dokončilo další etapu změn v parku Budoucnost. Nově jsou tam upravené cesty, odpočinková místa i mola u rybníků Obora a Hastrman. Jak říká místostarosta Havlíčkova Brodu Libor Honzárek, architekt chtěl lidi přiblížit k vodě.
3: Prostředkem toho parku protéká Cihlářský potok, na něm je soustava přímo tady 9 rybníků a architekt chtěl, aby se k té vodě nechalo dostat, což předtím nebylo. Tady není zakázáno koupání, my to nějak nepreferujeme, ale zejména mladší generace opravdu to využívá.
1: Práce v Havlíčkově Brodě začaly loni v dubnu, stály 80 milionů korun. Město získalo 25 milionů z evropských fondů. Soupeřkami českých tenistek v semifinále poháru Billie Jean Kingové budou v pátek Španělky. Na tvrdém povrchu v Šenčenu dnes porazili Kazachstán 2-1 na zápasy. Výběr Barbory Strýcové útočí v týmové soutěži, dříve známé jako Fed Cup, na 12. titul. České tenistky do semifinále postoupily v úterý po výhře 2-0 nad Velkou Británií. O druhé semifinálové dvojici bude jasno ve čtvrtek. Nejprve se v Šenčenu utkají Ukrajinky s Belgičankami a potom domácí Číňanky vyzvou obhajkyně titulu Italky. Ve čtvrtek se zatáhne a bude potřeba deštník. Od západu postupně přejdou přes celé naše území přehánky. Zároveň se ochladí na 12 až 17 stupňů.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Věděl bych, snad tu schází, a snad tu schází, nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec

slyším slova proroka zpět.

0: Český impuls. Zprávy ve 22.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. U 13 školáků z Újezdu nad Lesy se potvrdila salmonelóza. Většinou jde o děti, které byly hospitalizované, protože měly těžký průběh nemoci. Podle pražské hygienické stanice je pravděpodobné, že salmonelózu mají i ostatní nakažení. Jedná se o nejméně 240 dětí a 10 dospělých. Masarykova základní škola bude ve čtvrtek a v pátek zavřená, musí se dezinfikovat. Městská část Praha 21 na sociální síti upozornila, že nemocnice na Bulovce už kvůli nákaze salmonelou nepřijímá nové pacienty. Také fakultní nemocnice Královské Vinohrady má kapacitu téměř plnou. Motol a Thomayerova nemocnice zatím nové pacienty přijímají. Situace se může průběžně měnit. Pražští hygienici pokračují v pátrání po konkrétním zdroji nákazy. Český prezident se v OSN opřel do Ruska. Agresivní postoj Moskvy podle Petra Pavla představuje přímou hrozbu pro evropskou bezpečnost. Řekl to ve svém projevu na valném shromáždění OSN v New Yorku. Rizika podle Pavla rostou každým dnem. Přímo z místa se s dalšími podrobnostmi hlásí naše kolegyně ze zpravodajského serveru iDnes.cz Veronika Pidhardová.
2: Řekl, že Čína má moc, vliv a vlastně i odpovědnost pomáhat předcházet konfliktům a přispívat k ukončení válek. To podle Pavla zahrnuje i využití vlivu k ukončení právě ruské agrese na Ukrajině. Pavel se zmínil také o nutné reformě OSN a překotném vývoji umělé inteligence. Jinak kolem budovy OSN je stále živo, je tu spoustu zahraničních novinářů. Z New Yorku zdraví Veronika Pidhardová i iDnes.cz.
1: První podzimní den se přihlásil ochlazením. Ráno v den podzimní rovnodennosti klesly teploty k 5 stupňům, místy se objevily přízemní mrazíky. Zítra nás čeká velká oblačnost s deštěm na většině území. Denní maxima vystoupají na 12 až 17 stupňů. Pátek už slibuje postupné ubývání srážek a o víkendu má přijít babí léto. Sobota slibuje jasnou oblohu a po chladném ránu odpolední maxima kolem 22 stupňů. Sdílená kola letos na Zlínsku trhají rekordy. Počet jejich uživatelů vzrostl. Největší zájem je o bezplatné využití bicyklů.
3: Nasedni a jezdi pokud možno zdarma. To je jarní, letní a teď už i podzimní trend. Platí to ve Zlíně, platí, že se neplatí také u sousedů v Otrokovicích. Obě města nabízejí čtvrt hodinu na pedálech zdarma a to k základnímu přesunu stačí. Ovšem v kraji nejde za řidítky, jen ošetřílky. Třeba na Valašsku nějaká ta koruna padne. Odměnou pro četné turisty je dokonalé a rychlé spojení na klasice i elektrokolech na frekventované přes 50 km dlouhé cyklostezce Bečva. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
1: Kouč české fotbalové reprezentace Santidenia musel udělat už 7. vynucenou změnu v nominaci na nadcházející 4 zápasy Ligy národů. Zraněného levého beka Matěje Rineše nahradil Ondřej Zmrzlý. Vedení týmu o tom informovalo na webu fotbalové asociace. Denia už v pondělí na srazu musel oželet 6 hráčů, které zařadil do původní nominace. Z kádru mu vypadlo hned 5 slávistů. Národní mužstvo se v Praze pod novým španělským trenérem od pondělí chystá na vstup do Ligy národů, kterou odstartuje v sobotu zápasem v pražském Edenu proti Chorvatsku. Dalšími soupeři ve čtyřčlenné skupině A3 budou Anglie a mistři světa ze Španělska. A počasí na závěr, den bude deštivý s teplotami kolem 15 stupňů.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls
1: hraje ve vašem televizoru.
2: Přišla k nám z nenadání hubená až hrůza.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Zprávy ve 23.
1: Začínají zprávy, vítá vás Jiřina Součková. Děti v pražském Újezdě nad Lesy zřejmě onemocněly salmonelou. Nákazu u 13 dětí potvrdili hygienici. Dá se očekávat, že infekcí trpí i ostatní školáci. Škola se teď kompletně dezinfikuje. Ve čtvrtek a v pátek bude zavřená. Mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok v našich impulzech Honzy Benešovského uklidnila, že újezdský případ je opravdu ojedinělý.
2: Školní jídelny jsou na tom obecně dobře, kontrolujeme je pravidelně, i v této konkrétní nedávno proběhla kontrola. Ono někdy stačí malé pochybení k tomu, aby se spustilo něco takového. Nemusí to znamenat, že v té školní jídelně je přesná hygiena nebo že nedodrží postupy.
1: Případ jako ten z Újezda nad Lesy pražští hygienici nepamatují. Pokud k nákaze salmonelou dochází, nakažených bývají nižší desítky. V Újezdě nad Lesy je nemocných zhruba 250 školáků a 10 dospělých. Další z vládních poslanců čelí kritice kvůli lacinému obecnímu bydlení. Tentokrát jde o poslance ANO Jana Richtra. Podle serveru Seznam zprávy bydlel v centru Chomutova přes 6 let v městském bytě s nájmem zhruba 5 000 měsíčně. Podobné byty přitom v lokalitě stojí běžně 15 000. Ty zvýhodněné jsou pro lidi v tísni. Richter přitom jako poslanec bere přes 170 000 měsíčně. Byt mu navíc pronajala městská firma Chomutovská bytová, kde už 9 let předsedá dozorčí radě. Zákonodárce jakoukoliv protekci odmítá. Tvrdí, že nabídku získal legálně. Podobným kauzám za této vlády už čelili i ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová a vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. 56-letý Čech se těžce zranil při práci v Německu. Dopoledne spadl z výšky asi 18 metrů. Podle zpravodajského serveru TAK24 vrtulník přepravil zraněného do nemocnice. Muž prováděl montážní práce v biofarmaceutickém areálu ve skladu jedné firmy. Česko se zapojí do celosvětové snahy ochránit děti před nástrahami umělé inteligence. Na půdě OSN to potvrdil prezident Petr Pavel. Francie, Španělsko nebo Austrálie chtějí donutit technologické giganty, aby jejich chytré technologie nevytvářely falešná videa, nešířily dětskou pornografii a nepěstovaly u dětí těžkou závislost. Americký prezident Donald Trump jakoukoliv regulaci odmítá, chce rozvoj nových technologií nechat běžet úplně volně. Podle českého prezidenta ale v online světě potřebujeme ochránit nejmladší generace a zamezit tomu, aby z dětí na internetu byli pokusní králíci. Umělá inteligence mění nákupní zvyky Slováků. Hlavně mladí ji ve velké míře využívají při hledání produktů a porovnávání cen.
3: Umělou inteligenci aspoň zriedka při nákupoch využívá až 2/3 Slovákov. Mezi mladými je podíl výraznější. Takmer 80% zástupců generácie Z a mileniálov si ňou pomáhá. Zlom v dôvere tejto technológie nastáva pri dokončení nákupu a úhrade. Zveriť umelej inteligencii platbu je ochotná len 1/5 Slovákov. Hoci sa ľuďom nepáči pri platobných kartách zadávať zdlhavé čísla, čo inak už nie je tak veľmi bezpečné. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Ve čtvrtek se zatáhne a bude potřeba deštník. Od západu postupně přejdou přes celé naše území přehánky. Zároveň se ochladí na 12 až 17 stupňů.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Všechno má svá pravidla, své zákony. Má je i tento svět a tím, kdo je určil, byl čas. Po noci přichází den, střídají se týdny, měsíce, roky a staletí, lidé se rodí, prožívají své všední dny i chvíle, které stojí za to, a když přijde jejich podzim, přenechávají svět dětem. A ty pak jdou po cestě, kterou šli ti, kteří tu byli před nimi. Přesto se však zdá, že všechno není vždy stejné. Každý den nesvítí slunce, bouře nepřináší vždy zkázu, přátelé nepotkáváme najednou. Proč nebyl čas důsledný? Snad proto, že jinak nemohl, nebo pouze z rozmaru. Jsou tedy roky 1848, 78, 1918, 38, 48, i rok 1968 náhodné? Přičinili se o ně lidé, nebo jsou řadou, kterou stanovil čas? Povím vám podivný příběh. Příběh tím podivnější, že je skutečný. Jeho události odděluje navzájem 100 let. Všichni znáte jména Lincoln a Kennedy. Oba byli prezidenty Spojených států a oba byli zavražděni. Lincoln byl zvolen prezidentem v roce

oba vrahové uskutečnili svůj čin před očima manželek svých obětí. Oba si pro něj vybrali pátek a oba zemřeli dřív, než přišli před soud. John Wilkes Booth, vrah Lincolna, se narodil roku 1839. Lee Harvey Oswald roku 1939. O 100 let později. Tajemník prezidenta Lincolna se jmenoval Kennedy. Den vraždy mu radil, aby nechodil do divadla. Tajemník prezidenta Kennedyho se jmenoval Lincoln. I on jej před cestou do Dallasu varoval. John Wilkes Booth střílel v divadle a jeho střely směřovaly ke skladišti. Lee Harvey Oswald střílel ze skladiště a jeho střely směřovaly k divadlu. Jména Lincoln i Kennedy mají 7 písmen. Jména Andrew Johnson a Lyndon Johnson mají 13 písmen. Jména John Wilkes Booth i Lee Harvey Oswald mají 15 písmen.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Soukromí lékaři se obracejí na stát. Vyčíslili náklady na elektronizaci svých ordinací na 15 miliard korun. Chtějí proto od státu evropské dotace, jako dostali nemocnice, pokud jim stát nařídí používat povinně elektronické žádanky nebo vést elektronicky dokumentaci. Zástupci praktických lékařů, gynekologů a stomatologů to uvedli na konferenci Koalice soukromých lékařů, která jich zastupuje na 23 tisíc. Podle ministerstva zdravotnictví je využití evropských dotací jednou z možností financování. Zatím ale není nic rozhodnuté. Resort považuje další elektronizaci zdravotnictví, včetně primární a ambulantní péče, za jednu ze svých priorit, kterou by měl rád ukončenou od roku 2029. Do areálu státního zámku Valeč na Karlovarsku se vrací historický skleník. Od začátku roku 2023 jeho konstrukci obnovovali restaurátoři. Do konce týdne bude skelet stavby zase na svém místě v zámeckém parku. Za sklení přijde na řadu na jaře. Jiří Kmošek z restaurátorské dílny popisuje, že nejnáročnější částí akce byla ve Valči nová výroba poškozených částí skleníku.
2: Protože to jsou atypické ocelové profily, které už se mnohdy nevyrábí a většina z nich je nýtovaná. Takže se jedná o ruční nýtování a potom jsme se museli poradit ještě s jedním velkým oříškem a to je aplikace nových povrchových úprav, tak aby to obstálo vlastně v těch extrémních podmínkách, jak teplotních, tak vlhkostních.
1: Po dokončení skleníku u státního zámku Valeč na Karlovarsku se do něj vrátí rostliny, které odpovídají složení zimních zahrad 19. století.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: V energetické chudobě žije víc než milion Čechů. Nejohroženější jsou nízkopříjmové rodiny s dětmi, samoživitelky, domácnosti s invalidním důchodcem a osamělé seniorky. Velmi ohrožení energetickou chudobou jsou nájemníci a hlavně ti, kteří žijí ve starých bytových domech. Podle analytika z Ostravské univerzity Jana Klusáčka lidí v energetické chudobě přibývá se stoupajícími cenami energií.
3: Zároveň teda v Česku máme populaci asi 800 tisíc lidí, kteří jsou, nebo respektive i byli v energetické chudobě a budou, i když ceny energií dosahují velmi nízký hodnot. Máme teda necelý milion obyvatel, kteří jsou v energetické chudobě. Nehledě na ceny energií, pak ty energie dražší nám to zvýšily.
1: Řešení energetické chudoby odborníci vidí hlavně ve stabilní podpoře energetických renovací a v programech na podporu bydlení. Rusko se snaží vyhladovět ukrajinské Olešky. Ruská armáda drží tisíce civilistů ve městě na jihu Ukrajiny bez jídla a léků. Zásobování se do města nedaleko Chersonu naposledy dostalo na konci května. Další pokusy zastavily miny a útoky dronů. Kvůli těm se lidé z Olešek nemůžou dostat pryč. Rusko odmítá humanitární evakuaci. Jak uvádí zpravodajský server iDnes.cz, místní přežívají pouze z toho, co vypěstují. Zavaří, případně vymění za jiné zboží. Soupeřkami českých tenistek v semifinále poháru Billie Jean Kingové budou v pátek Španělky. Na tvrdém povrchu v Šenčenu dnes porazili Kazachstán 2-1 na zápasy. Výběr Barbory Strýcové útočí v týmové soutěži, dříve známé jako Fed Cup, na 12. titul. České tenistky do semifinále postoupily v úterý po výhře 2-0 nad Velkou Británií. O druhé semifinálové dvojici bude jasno ve čtvrtek. Nejprve se v Šenčenu utkají Ukrajinky s Belgičankami a potom domácí Číňanky vyzvou obhajkyně titulu Italky. Ve čtvrtek se zatáhne a bude potřeba deštník. Od západu postupně přejdou přes celé naše území přehánky. Zároveň se ochladí na 12 až 17 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

nejsi moja, tak potom nevím, čá si. Máš dětskou tvář,

jednou struny kytar lacinej. Po pár kroků dál se na nás díval. Starý pán už od pohledu trošku podivnej. Hned se vecpal s náma do vagónu, když zahoukal k odjezdu ten ocelovej krán.

0: Takhle hraje český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesním, s kořicí, ale hlavně...
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.

hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář a Galileo Braille a Shakespeare kalamář a z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš, ten Picasso hold uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším. Tvým čelem táhnou vrásky, jak vědmi povětřím. Ne, ty si nezazpíváš. To jsi přitom dostal zpěvník andělů na kůru. Jsi na vrcholu slávy a proto v ažůru. A přesto po tvou kůži, jak pilou.

ty mu scháníš larvy a sidol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází? Co scházelo tvým dcerám, proč řekli, že jsi lhář? Z pohraničí učí, jak zvládnout slabikář. A místní lidé tvrdí, že matná svatozář.

0: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Dálniční známka se dočká praktické změny. Nově bude platit celých 24 hodin od okamžiku nákupu, takže nevyprší úderem půlnoci. Do ceny dálničních známek se pak přestane promítat inflace. Vládní poslanci zrušili automatické zvyšování cen podle inflace a nových kilometrů dálnic, které zavedla minulá vláda. Roční kupon tak zůstává na letošních 2570 korunách. Bez změny zůstanou i měsíční a desetidenní poplatky nebo slevy pro ekologická auta. Zatímco opozice krok kritizuje jako čistý populismus, předloha už míří k senátorům. V Chebu skončí další ordinace. Praxi uzavřou praktický lékař pro děti a dorost, oční lékař a zubařka. O pacienty se tak nejspíš budou muset postarat nemocniční ambulance.
1: Zatímco o dětské pacienty a dorost se postará jiná lékařka, už to slíbila chebské radnici, zubní a oční praxe skončí bez náhrady. Pokud pacienti neseženou jiné lékaře, zůstanou bez péče nebo v případě akutních problémů budou muset do nemocnice. Pro město, které očekává bouřlivý rozvoj kvůli chystané výrobě náklaďáků, to není dobrá zpráva. Na druhou stranu ale nejde o nic nového. V posledních letech tu skončili hned 3 zubaři a 1 praktický lékař. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: U Lovosic se našel kufřík s ukradenými mincemi. Ležel v příkopu u dálnice D8. Uvedla to televize CNN Prima News. Sběratelské mince za zhruba 8 milionů korun patří francouzskému sběrateli, kterého okradli začátkem září v Praze na sběratelském veletrhu v pražských Letňanech. Mince našli silničáři při sekání trávy u D8. Po zlodějích policisté dál pátrají. Česko se zapojí do celosvětové snahy ochránit děti před nástrahami umělé inteligence. Na půdě OSN to potvrdil prezident Petr Pavel. Francie, Španělsko nebo Austrálie chtějí donutit technologické giganty, aby jejich chytré technologie nevytvářely falešná videa, nešířily dětskou pornografii a nepěstovaly u dětí těžkou závislost. Americký prezident Donald Trump jakoukoliv regulaci odmítá, chce rozvoj nových technologií nechat běžet úplně volně. Podle českého prezidenta ale v online světě potřebujeme ochránit nejmladší generace a zamezit tomu, aby z dětí na internetu byli pokusní králíci. Havlíčkův Brod má novinku. Město na Vysočině dokončilo další etapu změn v parku Budoucnost. Nově jsou tam upravené cesty, odpočinková místa i mola u rybníků Obora a Hastrman. Jak říká místostarosta Havlíčkova Brodu Libor Honzárek, architekt chtěl lidi přiblížit k vodě.
2: Prostředkem toho parku protéká Cihlářský potok, na něm je soustava přímo tady 9 rybníků a architekt chtěl, aby se k té vodě nechalo dostat, což předtím nebylo. Tady není zakázáno koupání, my to nějak nepreferujeme, ale zejména mladší generace opravdu to využívá.
0: Práce v Havlíčkově Brodě začaly loni v dubnu, stály 80 milionů korun. Město získalo 25 milionů z evropských fondů. Kouč české fotbalové reprezentace Santidenia musel udělat už 7. vynucenou změnu v nominaci na nadcházející 4 zápasy Ligy národů. Zraněného levého beka Matěje Rineše nahradil Ondřej Zmrzlý. Vedení týmu o tom informovalo na webu fotbalové asociace. Denia už v pondělí na srazu musel oželet 6 hráčů, které zařadil do původní nominace. Z kádru mu vypadlo hned 5 slávistů. Národní mužstvo se v Praze pod novým španělským trenérem od pondělí chystá na vstup do Ligy národů, kterou odstartuje v sobotu zápasem v pražském Edenu proti Chorvatsku. Dalšími soupeři ve čtyřčlenné skupině A3 budou Anglie a mistři světa ze Španělska. A počasí na závěr, den bude deštivý s teplotami kolem 15 stupňů.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bouž od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levit, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blíkat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za avzac neluční kvítí, nebo za mě na stroj struny, tude kurňa o koruny, a stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

Prahy jedem kysky. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, po co není 100, proto mě lidsky smolí. Po co není 100, proto mě lidsky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká. Říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu.

Praze sunul. První třídu do Ostravy, Intercity. Výdelňaku, celou cestu valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve dvě.
1: Soukromí lékaři se obracejí na stát. Vyčíslili náklady na elektronizaci svých ordinací na 15 miliard korun. Chtějí proto od státu evropské dotace, jako dostali nemocnice, pokud jim stát nařídí používat povinně elektronické žádanky nebo vést elektronicky dokumentaci. Zástupci praktických lékařů, gynekologů a stomatologů to uvedli na konferenci Koalice soukromých lékařů, která jich zastupuje na 23 tisíc. Podle ministerstva zdravotnictví je využití evropských dotací jednou z možností financování. Zatím ale není nic rozhodnuté. Resort považuje další elektronizaci zdravotnictví, včetně primární a ambulantní péče, za jednu ze svých priorit, kterou by měl rád ukončenou od roku 2029. Do areálu státního zámku Valeč na Karlovarsku se vrací historický skleník. Od začátku roku 2023 jeho konstrukci obnovovali restaurátoři. Do konce týdne bude skelet stavby zase na svém místě v zámeckém parku. Za sklení přijde na řadu na jaře. Jiří Kmošek z restaurátorské dílny popisuje, že nejnáročnější částí akce byla ve Valči nová výroba poškozených částí skleníku.
2: Protože to jsou atypické ocelové profily, které už se mnohdy nevyrábí, a většina z nich je nýtovaná. Takže se jedná o ruční nýtování a potom jsme se museli poradit ještě s jedním velkým oříškem, a to je aplikace nových povrchových úprav, tak aby to obstálo vlastně v těch extrémních podmínkách, jak teplotních, tak vlhkostních.
1: Po dokončení skleníku u státního zámku Valeč na Karlovarsku se do něj vrátí rostliny, které odpovídají složení zimních zahrad 19. století.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: V energetické chudobě žije víc než milion